0: Sheeran.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Se u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz

0: Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Rádio.
0: Zlepší si náladu.
2: Zlepší si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
3: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
1: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda dnes projedná změny důchodů. Ministři se budou zabývat návrhem, který upravuje přidávání peněz k penzi ve vyšším věku. Nově by se důchod po 80 zvyšoval každých 5 let o 500 korun a ve 100 letech o další tisícovku. Kabinet čeká předposlední zasedání před letní vládní přestávkou. Na programu může být také stanovisko k žalobě prezidenta Petra Pavla kvůli summitu NATO v Ankaře. Bouřky zaměstnaly na jihu Moravy desítky hasičů. Od nedělního odpoledne vyjeli celkem k 55 zásahům. Nejčastěji odstraňovali popadané stromy, nejvíce práce měli na Hodonínsku. Na Znojemsku navíc zůstalo po bouřkách bez elektřiny zhruba 300 domácností. Energetici poruchy postupně opravují a dodávky proudu obnovují. Španělsko přepsalo fotbalovou historii. Po vítězství nad Argentinou ve finále mistrovství světa natáhlo sérii bez porážky už na 38 zápasů. Tím překonalo dosavadní rekord Itálie a vytvořilo nový světový rekord mezi reprezentacemi. Španělé navíc během celého šampionátu ani jednou neprohrávali a inkasovali jediný gól. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: Zásadní problém s místy ve školkách na jihu Moravy není, přesto některé chystají projekty na navýšení kapacity. Třeba v Brně je podle magistrátu spíš ojedinělé, že by se dítě nedostalo na spádovou školku. Mírný přetlak evidují jen mateřské školy na Brně středu nebo v lokalitách, kde probíhá intenzivní bytová výstavba. Dneska se sem tam na obloze objeví mraky, pršet bude ale jen výjimečně. Lehce se ochladilo v Brně a na jihu Moravy, naměříme nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v Dabu.

0: Pánové, je to naprosto neuvěřitelné, ale ve studiu jsme se opět sešli my tři, abychom vám zlepšili ráno. Je tady s vámi Jasmin.
1: Ahoj.
0: Čau, je tady s vámi David.
2: Dobré ráno.
0: Čau.
1: A je tu s vámi Michal.
0: Krásné ránko. Tak jsme se tu sešli. Snídaně šampionů. Jasmin, já se tě nemůžu nezeptat, jaký to byl návrat po vlastně 3 týdnech dovolené zpátky za mikrofon.
1: No těžký. Jakože těšila jsem se samozřejmě, ale spala jsem asi 3 hodiny, jak jsem vlastně nebyla zvyklá teďka, že jsem musela takhle vstávat. Tak to bylo náročné.
0: Taky jsme se na tebe těšili. Chyběl nám tady ženský element. Byla to tady trochu divočina, Davide, že?
2: Souhlas.
0: My jsme potřebovali krotit a neměl nás krotit kdo. Takže jsme rádi, že jsi tu. A hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady 20. července 6.03, no a samozřejmě parádní muzika Jay-Z a Linkin Park, tím startujeme, tak hezké ráno. Hit Radio City Brno.

0: 9 minut po 6. Tohle je pondělní Hit Radio snídaně šampionů. S vámi Michal, Jasmin a David. Krásné ránko a nás tady se Jasmin napadlo, že bychom se mohli bavit o fotbalovém mistrovství, když teda včera skončilo, ale pak nám oběma došlo, že tomu moc nerozumíme. A vlastně ani nevím, jak to dopadlo.
1: Takhle, já pro tenhle ten vstup můžu zůstat ještě na dovolený, si myslím, ale máme tady Davida naštěstí.
0: My si vypínáme mikrofon, Davide, a je to na tobě.
2: Je to tak, dobré ráno. No tak včera bylo finále, to snad aspoň tohle
1: to
2: víte. To, že vyhrálo Španělsko 1-0 po prodloužení nad Argentinou, už ale asi nevíte, nebo?
0: No víme to už teď.
1: Ne, tohle je jediná informace, co já vím o letošním fotbale, to se přiznám.
0: Já jsem teda osobně internety neotevíral dneska ráno a nechal jsem si to schválně, až přijedu sem, protože my jsme se tady vsázeli minulý týden, kdo vyhraje. A typovali jsme oba dva Argentínu, tak nám to tak trochu nevyšlo.
2: Je to tak. A já jsem ti v pátek tak trošku naivně slíbil, že končí mistrovství světa, že už nebude moc zpráv o fotbale. Ale jak víme, tak o víkendu už začíná česká fotbalová liga, takže se nemusíte bát.
0: No to víme.
2: Zprávy o fotbale budou.
0: To jasně, že víme, no. Jinak, co mi teda překvapilo, my jsme se o Fočuse bavili včera s mojí dívkou a říkala, že snad Ronaldo a Messi končí, nebo co na tom je pravdy?
2: No, končí reprezentační kariéru.
0: No, počkej, co budou dělat, to jsou mladí kluci, tak jako hypotéka, hele, složenky, nepočkaj, ne, tak jako jde to poplatit.
2: Jasně nějaký brigády, no.
0: Na brikošku budou, no, tak můžu tady dělat u nás třeba dopravu, nebo zprávy, nebo něco. Tak pojďme na muziku, Mark Ember, Belong Together na Hit Radio. Krásné ráno.

0: Něco svižnějšího na pondělí ráno, Rudimental a John Newman Feel the Love. Kdybych se vás lidi zeptal, co patří do povinné výbavy auta, dali byste to dokupy takhle z hlavy, co Jasmin?
1: No.
0: Co bys tam vylovila, co? Kdyby o tobě chtěl policista ukázat povinnou výbavu, tak já teda přiznám se, taky bych tápal, ale tak asi lékárničku, že jo?
1: No, vesta, trojuhelníky, všechno.
0: Co ještě? Je tam ještě něco, nějaký žárovky taky?
2: Jako na čos, trojuhelníky.
0: No jasně, zastaví tě policaj, to vytáhneš na čas. Dáte si to s dipem, a sírový dip. No proč se na to ptám, jo? Ona totiž k té povinné výbavě, která je povinná v autech, chybí ještě jedna zásadní věc, a to ode dneška.
1: Ano.
0: Neurol. Dámy a pánové, asi jste to postřehli, končí regulace cen paliv. Litr nafty má od dnešního rána zdražit až o 5 korun, benzín o 1 až 2 kačky. A já si nemusím ti říct, že bych to někde neřekl, ale začínám vám závidět to vaše auto na baterky, člověče.
1: Jako jsou chvilky, kdy se to vyplatí, samozřejmě. Já se říkám, že za chviličku teda budou benzínky místo nějakých věrnostních vodíků rozdávat kapesníčky, no, ať to ustojíte.
0: No, já teda spíš čekám, kdy začnou jako na mý pumpy brát jako platbu ledviny, teda. Jo, to bych ocenil, nicméně ty elektroauta. Asi si říkám, že to možná nějaký smysl má. Já bych to píchnul teda k sousedům do zásuvky. Jo. Tak vy, kdo nás posloucháte, tankovali jste už dneska ráno, nebo jeli jste okolo nějaký pumpy, tak dejte vědět, jak to tam vypadá s cenama. Jestli jste teda neomdleli, číslo znáte, tak se tady můžeme udělat takovou malou rešerši. No a samozřejmě pro vás, kdo nás sledíte na cestách, za malý moment aktuální doprava. Krásné ráno z Hitrádia.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
4: Max útočí na regál.
5: Barča skvěle trefila nákupní koš.
4: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 500 korun na další nákup.
5: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
8: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
9: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
10: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
11: Hit Radio.
12: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem na Hodonínsku mezi Kyjovem a Vracovem na silnici 1/54. U odbočky na Skoronice zasahují záchranné složky u nehody osobního auta. Počítejte s omezením provozu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio City Brno.

0: 6 hodin 30 minut, posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Skončila regulace paliv od státu, tak palivo regulují pumpaři, píše třeba Václav. Ahoj bando, v neděli byla nafta za 36,90 a dnes ráno 41,90 v Prachaticích a to je na mrtvici.
1: To je dost.
0: Taky Pavel Čus, Ostrava, Rudná ulice, nafta 44,50, benzín o 2 koruny méně. No tak díky za zprávy a vy, kdo se chystáte tankovat, modlíme se za vás. Ladíte Hit Radio, Michal Jasmin, David s vámi a David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Holuby pomáhají lidem ve Skopi utéct od ruchu velkoměsta. Makedonští chovatelé

0: Ale říkají, že péče o holuby je uklidňuje a spojuje sousedy. Tradice stará stovky let sice pomalu mizí, na Balkáně si ale stále drží své fanoušky. Italská vinařství mají plné sklepy a vína je víc než dost. Zásoby už přesáhly loňskou produkci a podle odhadů by vystačily na více než 6 miliard lahví. Vinaři proto řeší přebytek výroby i klesající poptávku. Donald Trump byl po finále mistrovství světa opět středem pozornosti. Po předání trofeje španělským fotbalistům zůstal stejně jako loni stát na pódiu během oslav. Při příchodu na trávník přitom americký prezident sklidil od části fanoušků hlasité bučení.
1: Bučení, to tam neměli vyhazovače?
2: Ale to, že tam chceš zůstat vůbec přes to bučení, to je prostě síla.
1: Ne, mně to přijde, že to je přesně takový ten typ člověka, co ti přijde domů na návštěvu, roztáhne se ti na gauči, dá si kafe a nemůžeš ho vypakovat z baráku prostě, jo.
0: Už máš všechno poklizený, že jo, už přesně, zíváš.
1: A říkáš si, a ne, už nevíš, jak naznačit, aby vypadnul, jo, tak přesně tady ty lidi máme nejradši. A máme nejradši i činasky, stejně jako já, 6.32, hezké ráno.

0: asi jeden z nejpozitivnějších songů v našem playlistu aktuálně, ale Farben. Baby Goodbye na Hitrádiu v 6.36.
1: Poslední dobou jsme byli zvyklí na ledový frapéčko, na plavky, takový fakt jako horký počasí. Teďka přijde pro změnu spíš horký čaj a možná mikina, protože minimálně do pátku nás čeká taková teplotní facka, kdy k nám ze severu má dorazit fakt studený vzduch a ráno může být klidně jenom 10 stupňů. A já se přiznávám a omlouvám se všem milovníkům toho horkého léta, ale já se asi těším.
0: Já jsem taky spokojený. Já jsem se právě chtěl zeptat, nejdřív se zeptáme posluchačů, tak patříte mezi ty, kdo si stěžuje, že teďka je chladno, anebo patříte mezi ty, kdo je rád, že je takové příjemné podnebí? Já jsem teda v té skupině, že si to užívám a opravdu po těch vedrech je tohle příjemná změna. Co, David?
2: Já taky, ale přiznám se, že včera, jak bylo chladnějc a ještě trošku si chravo, tak já jsem úplně cítil podzim a najednou jsem se toho úplně zalekl a říkal jsem, ještě ne, jako ne. Na chvíli OK, ale ještě ne.
0: Takže jsme se shodli, že to tak máme všichni.
1: Jo, určitě. Jakože je to fakt příjemná změna, že najednou můžeš otevřít ty okna třeba, jo.
0: No jasně, vyvětrat si. My jsme se tady o tom tak lehce bavili s Davidem minulý týden, že přesně, že si můžeš vyvětrat ten dům, ten byt, my, kdo nemáme peníze na klimatizaci, tak to oceníme, že jo. Taky sporty se dají dělat různý.
1: No jo. Jo,
0: je to lepší. Má to spoustu výhod. No tak vy, kdo jste v tom s náma, tak...
1: Co sportoval Míšo, když tak se zeptám?
2: Jemu stačí, že může, víš?
0: Co tady máme v playlistu? Damiano David, taky Nia, no a přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
5: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
6: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
7: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
8: Řešení je úvěr od Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit hodně.
8: Řešení je Acema.
7: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
8: Řešení je Acema.
7: A co když potřebuju 20 milionů?
8: Řešení je Acema.
7: A 30?
8: Acema.
7: A 40?
8: Acema.
7: A 50?
8: Acema. Jde to i bez banky.
7: Hele, nezaseko ses?
8: Ne.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Horníně na křižovatce ulic Třída bratří Čapků a Josefa Suka. Havaroval cyklista, na místě zasahují záchranné složky, projíždějte s opatrností.
1: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně.

0: Tohle jsou hity, tohle je Nia Samsey na Hit Rádiu. 6.48, dobré ráno. Nás by zajímalo, jaký dress code máte u vás v práci. Jestli vás vlastně prudí šéf s tím, co máte mít na sobě. Jak to je tady u nás v rádiu?
1: To by mě vlastně taky zajímalo, protože pro lidi, pro posluchače, my nejsme vidět, tak je to, jestli tady máme
2: hlavně
1: nějaký
2: je to dobře.
1: Dress code.
2: To nás nevidí.
0: Jak už nejsme vidět, jo, jo, to určitě. No proč se o tom bavíme? Dámy a pánové, po 20 letech bojů v Japonsku to konečně vyšlo. Úředníci můžou do práce v kraťasech. 20 let bojovali za to, aby ve vedrech mohli přijít do práce v kraťasech.
1: Jakože jim to fakt odpírali, jo?
0: Odpírali, prostě se to nenosilo, doslova, tak teď už je to oficiální. Nicméně, máme tady několik vyjádření od žen. Je tady třeba 52-letá realitní makléřka Sačie Koikeová řekla deníku The Japan Times, že nemá problém s muži, kteří v létě odloží kravatu nebo sako, ale kraťasy už jsou na ní příliš. Sama doslova říká, s kraťasy mám spojený volný čas, navíc si nemyslím, že chlupaté nohy působí na pracovišti upraveně.
1: Tak třeba příští rok místo kraťasů zavedou i depilaci povinnou pro muže.
0: No a půjčocháče, že jo, nebo podprsenky. Dokonce tady je i její 23-letá kolegyně Ruaj Sajikiová. Připouští, že pohled na holé mužské nohy může mít pro ženy pobuřující. Jo? Když se jí ale nadřízený zeptal, jestli by jí nevadilo, kdyby nosil kraťasy, tak mu dala své svolení. Já si myslím, že z toho dělají velkou vědu, jo. Říkám si, jestli tu Japonku vykolejí pohled na mužský chlupatý nohy, tak co bys z ní udělal strenek vyklouzlej pytlik? Hezký ráno.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio.
5: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Pohonné hmoty dnes začínají zdražovat. Po více než 3 měsících totiž skončila státní regulace cen benzínu a nafty. Ceny na čerpacích stanicích se ode dneška řídí už jen podle vývoje na trhu. Podle analytiků zdraží hlavně nafta, a to až o 5 korun za litr. O desítky haléřů by měl v nejbližších dnech podražit také benzín. Ve Škodovce dnes začíná 2týdenní celozávodní dovolená. Týká se všech 3 českých závodů a zhruba 36 tisíc zaměstnanců. Výroba se znovu rozjede na začátku srpna. Automobilka využije odstávku hlavně k údržbě výrobních linek, rekonstrukcím a modernizaci provozů. Letní celozávodní dovolená je ve Škodě Auto každoroční součástí výrobního plánu. Silné bouřky připravily o elektřinu tisíce domácností. Bez proudu bylo během neděle přes 26 tisíc odběrných míst. Energetikům se většinu poruch podařilo odstranit, večer zůstávalo bez elektřiny už jen kolem 3 000 domácností. Nejvíce škod napáchaly popadané stromy a větve, které poškodily elektrické vedení. Distribuční společnosti předpokládají, že dodávky elektřiny obnoví co nejdříve. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Brněnská zoologická zahrada stále pátrá po jeřábu daurském. Asi metr vysoký šedobílý pták, podobný čápovi, s nápadnou červenou skvrnou na hlavě, prchl před 3 dny. Zoo se obrací na veřejnost, zda ho neviděla. Lidé by se ho ale každopádně neměli snažit chytit, mohli by ho vyplašit. Stačí zavolat do zoo a ptáka sledovat. V Brně a na jihu Moravy se dneska obloha sem tam zamračí, pršet bude ale jen výjimečně. Teploty klesly, naměříme nejvýš 25. Z Brna Jitka Valášková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Krásné pondělní ráno.
8: Ahoj, hezký ráno všem.
9: Snídaně šampionů.
7: Taky tady je s námi David, hezké ráno.
10: Dobré ráno.
7: My jsme se tady po delší odstávce potkali všichni 3 a hlavně jsme rádi, že jsme se tady potkali s vámi, kdo jste u rádia.
8: Jestli si myslíte, že máte dneska třeba náhodou nějaký špatný den, tak za chviličku vás přesvědčíme o opaku, protože asi není horší situace, než o který vám povíme.
7: Na to rozhodně počkejte. Teď další muzika David Guetta, Terry Swim, Stones and I, taky. Taky parádní trojka. Prostě parádní trojka. Jdeme na to, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: David Guetta, Terry Swims, Stones and I. Takhle vám hraje pondělí Hit Radio, 6 minut po 7. Dobré ránko.
1: Mám na vás takhle při pondělku při ránu otázku. Co nejhoršího se vám může stát na mobilním záchodě, na tojce, jo? Že třeba, nevím, dojde papír?
0: Napadlo mě, že tam někomu mohl spadnout třeba mobil, nebo klíče, nebo nějaké doklady, nebo peníze, to se stane, jo? Hmm. Asi to vytahování, nic moc.
1: Hmm. Nebo třeba, že se převrhne, to se bojí hodně lidí taky.
0: Jasně.
1: Ale máme tady úplně jinou ligu. V Kansas City po fotbalovém mistrovství tam hasiči zachraňovali chlapa, který strávil 8 hodin v tojce, v mobilním záchodě, protože tam prostě spadnul. A musím říct, že to je jedna jako z mých nočních můr. Představa, že uvíznete takhle v nějakém záchodě. Jak se tam ten člověk dostal za první?
0: 8 hodin. 8 hodin. My tady máme teda autentickou nahrávku.
2: Já se omlouvám, přeslechl jsem vaše jméno. Vaše ne, Vincent. Ale vaše jsem. Já jsem uši. A ty jsi až po uši mohl.
1: Mě by zajímalo, jestli si tipnete, jak se tam octo.
0: No, tak schválně. Davide, napadá ti něco? Jak se tam mohl ocitnout? Asi tam spadnul, ale proč tam bylo 8 hodin?
3: Tak taky mě napadlo, jestli mu tam nespadl ten mobil, pak se tam nezačal třeba nějak hrabat.
1: Hele, máte pravdu, že mu tam něco spadlo.
0: Aha.
1: A on se to snažil dostat ven. Jenže to nebyl telefon. Proto bych možná měla malinkatý pochopení, ale limonáda Mountain Dew, taková ta zelená prostě v Americe, tak mu tam spadla do tojky limonáda.
0: No tak jasně, dobrá hospodyňka i pro Mountain Dew skočí, že jo?
1: Asi je hodně drahá, nebo já nevím. Každopádně se tam snažil teda dostat proto a zahučel tam. No a strávil tam 8 hodin, než slyšeli záchranáři volání o pomoc, co je zajímavý, tak oni to museli rozřezat, aby ho dostali ven. Pak ho opláchli hasičskou hadicí, no a odmítal nějaký vyšetření a prostě odešel domů po svých potom.
0: No šel si dát, tam má tu limču a šel pařit dál, že jo, koncert, ale nepočká, tak chlapi, díky, já si dám tady svoji limonádu a pokračujem, no. No tak by mě zajímalo, jestli třeba někdo z našich posluchačů, kdo nás sledíte, má nějaký takový, nechci říct podobný příběh, ale spíš jako podobně bizarní.
1: Hmm, bizarní, na co byste radši zapomněli možná.
0: Přesně, pojďte se nám pochlubit, můžete klidně anonymně, budeme moc rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 nebo nám to sem hoďte klasicky SMS-kou a my k vám vysíláme další skvělý hity. Tohle je Gaylee ABCDEFU, hezké ráno z Hit Radio.

0: Na viděnou. Takhle, my se ještě neloučíme. Hlavně to není na viděnou, to by bylo naslyšenou. Krištof, 7 hodin 15 minut, ladíte Hit Radio, dobré ránko. Příběh z Ameriky. Borec se propadl do Tojky, strávil tam 8 hodin, lovil tam limču, co mu tam spadla. Tak jsme se ptali vás, jestli máte nějaké takové bizarní zážitky.
1: Napsala třeba Martina, mně se jednou na veřejných záchodech zabouchly dveře. Hodinu jsem volala o pomoc a největším ponížením bylo to, že mě vysvobodil bývalý spolužák. To je blbý, no, když někoho takhle znáte vlastně a nemáte zase na ten top vztah, tak když vás takhle někdo vysvobodí, ale aspoň vysvobodil.
0: Ta zpráva nepokračuje, můžeme si ale domyslet, že jsou spolu dodnes. Další, máme tady hlasovku od Patrika.
2: Dobré ráno, zajímavá historka s Tojkou. U nás, když jsme na akci, tak kluci házejí dýmovnici do Tojky, když tam někdo zrovna provádí nekalé praktiky.
0: Mě zajímalo, kde je u nás teda. Kde je u nás, aby jsme viděli, kam radši nejezdit.
1: Dýmovnici.
0: Máme tady taky parádní hlasovku od Václava. Ta nás teda pobavila moc. Pojďme na to.
1: Tak já zatím přečtu zprávu od Petry, která mě pobavila taky. Na svatbě jsem si sedla na židli natřenou čerstvou bílou barvou. Celý večer jsem chodila s flekem na šatech a všichni si mysleli, že jsem seděla někde úplně jinde.
0: Hezky. A já už jsem se trefil myší do toho tlačítka play tady. Tak Vašku, pojď na to.
3: Ahoj rádio. Mně se stal příběh s Tojkou na Zadově na sjezdovce. Svítilo sluníčko. Já jsem dojel nahoru vlekem pěkně. Všude, teda vedle Tojtojky byl bar, tam lehátka, lidi se tam opalovali, já přijdu k té Tojtojce, ta byla zvednutá trošku nad sníh, aby nezapadaly dveře, já tam vrazím nohu v tom lyžáku, držím se těch futírek, najednou mi začaly nohy ujíždět, strašný rambaj z těch přeskáčů do té podlahy plastový, já to nemohu vybrat, tak jsem se prostě pustil, vypadl jsem, nohy jsem měl až u té mísy, tělo mi leželo venku na sněhu. Co teď? Tak jsem se zvedl, usmál jsem se, uklonil jsem se, lidi mi tleskali a pak jsem šel teda zdárně vykonat potřebu. Všichni čekali, až vylezu, znovu mi zatleskali, já byl červený až na zadku. No ale bylo to super, no, vzal jsem to s úsměvem, dcera se řechtala, že slzy tekly. Tak asi tohle z toho. Ahoj Vašek, ze Sušice.
0: Měl to i s publikem teda.
1: Vlastně stane se ti trapas, ale ještě ti někdo zatleská a ještě navíc dvakrát, to mi přijde skvělý.
0: Jasně, tak ono, vlastně za mě je dobrý si ze sebe umět udělat srandu, že když se něco pokoní, tak opravdu na to třeba i navíc upozornit. No tak, slyšeli jste historky, čekali jsme, že přijdou i jiné historky než Tojtojek, ale tak Tojky u vás vyvedou. Tak vy dochodíte třeba na nějaké festiáky, tak pozor na to, ať vám tam něco nespadne, abyste nemuseli nic lovit. 7 hodin, 18 minut, my jsme tady pro vás vylovili další parádní hity. Tohle vás bude bavit, to je Kesha. Hezké ráno. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: ovšem v 7.21. Co byste řekli na pobyt na Šumavě? Tak o tuhle parádní výhru budete soutěžit v rychlé pětce, to je za chvíli o 7:30. Do té doby stihneme ještě další muziku, One Republic, Stop and Stare a taky Davidův ranní update. No a samozřejmě přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
3: Přeci ho nevyhodím špinavej.
2: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
3: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
2: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
3: Aha, zase nějaká novota?
2: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
3: Co vám říkali?
2: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
3: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
2: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
3: To třídění je vlastně jednoduchý.
2: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
3: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
2: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
3: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ČEK.CZ.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
7: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
8: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
9: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
10: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
9: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
11: firmanazážitky.cz.
1: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy na Hodonínsku na výjezdu ze Strážnice směrem na Uherské Hradiště. Na silnici 1/55 blokuje provoz porouchané nákladní auto. Projíždí se Kyvadlově a pozor na kolony.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City Brno.

0: 7.30. One Republic. Tohle je Hit Radio, dobré ráno, Michal, Jasmin a David. To jsme my tři a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Argentinští fanoušci v Praze prožili finále mistrovství světa naplno. Desítky příznivců hlasitě podporovali svůj tým až do konce zápasu. Po prohře 1-0 se Španělskem ale v sále zavládlo zklamání a většina fanoušků tiše odešla domů. Rusové se vracejí k placení hotovostí. Po letech převahy plateb kartou přibývá lidí, kteří znovu nosí peníze v peněžence. Důvodem jsou hlavně časté výpadky mobilního internetu i snaha některých podnikatelů vyhnout se placení daní. Lidé stále častěji navazují romantické vztahy s umělou inteligencí. Aplikace s AI společníky využívají hlavně lidí, kteří se cítí osaměle. Odborníci

0: upozorňují, že komunikace s chatbotem může v některých vztazích vyvolávat otázku, kde vlastně končí věrnost.
1: Jako, že by si žárlil na robota.
0: No, představ si, že bys přišel třeba do práce a řekl kolegovi, že se rozešel s přítelkyní, protože tě podvádí s AI chatbotem.
1: A nebo ta přítelkyně by řekla, že se rozešla s tebou, že jo? Protože prostě...
0: Má někoho lepšího.
1: No, někoho lepšího, kdo jí konečně
2: rozumí.
1: Umí lépe naslouchat, no. Že jo? No, samozřejmě, no. No, to jsou věci.
3: Pojďme soutěžit. Za chvilku je tady rychlá pětka z Šumava kart a je o co hrát. Pobyt za 5 000 korun, konkrétně do hotelu Čertův mlýn na Špičáku.
2: Hory, klídeček, k tomu krytý bazén. Takže jestli si chcete vyrazit na Čertovo nebo Černý jezero, nebo dát pořádnej výšlap, tak sem se to hodí.
1: Když te chci soutěžit na 777 937 777.

0: Sound of Silence. Tohle jsou hity, 5 minut po 7:30 ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Šumava Kart, to je projekt, který propojuje ubytovatele, výletky... Tak ještě jednou. Soutěžíme s Šumava Kart a to je projekt, který propojuje ubytovatele, výlety a zážitky po celé Šumavě, takže snímáte slevy skoro na všechno. Atrakce, sport, prostě věci, co si na Šumavě chcete užít.
2: Tak, a kdo s náma bude soutěžit?
0: Dobré ráno, ahoj Míšo.
3: Ahoj.
0: Ahoj Míšo, ahoj Míšo, jaký máš pondělní ráno?
3: Chystám se do práce, jedu do práce akorát.
0: Tak během cesty do práce můžeš vyhrát tady ten parádní pobyt v hodnotě 5000 korun. Tak jdeme na to.
3: Jasně.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jaká je chemická značka vody?
3: H2O.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Míšo, mistrovství světa ve fotbale vyhrálo Španělsko nebo Argentina?
3: Argentina. Španělsko.
0: Aha.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se říká samci od

0: Beran.
1: Jo.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
1: Mišo, v jakém státě leží pyramidy v Gíze?
0: Egypt.
1: Mhm. A poslední, pátá?
3: Soutěžíš teďka o pobyt na Šumavě anebo v Tatrách?
0: Šumava.
1: Šumava je správně. A ty, Míšo, vyhráváš pobyt za 5 000 korun, konkrétně v hotelu Čertův mlýn na Špičáku. Je to tvoje?
0: Super, děkuji moc.
3: Moc ti gratulujem.
1: Tak zapíšelo tě to pondělí, cesta do práce lepší teďka?
0: Úplně 100%.
1: No tak skvělý, tak my zdravíme do Třebošnice, pobyt posíláme, moc si touží a zase někde na Hitrádiu se těšíme. Ahoj!
0: Super, děkuju moc. Ty se mějte taky hezky, naschle.
3: Děkuji.
1: Ahoj, naschle. Tak opět zítra, další pobyt z Šumava Card.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitrádiu.

0: This is the life. Amy McDonald na Hit Radio v 7.40 a David nám tady dal hádanku, na kterou vlastně nevíme úplně přesnou odpověď. Davide, na co ses nás ptal?
1: V jakém roce vyšla tady ta písnička, kterou jsme právě na Hit Radio slyšeli?
0: Já jsem typoval 2008-2009, ale možná to je moc mladý.
2: Já si myslím 2007.
1: Tak já vám dám ještě jednu nápovědu. Mm-hmm. Ve stejném roce získal Nobelovu cenu za fyziku Albert Fert a Peter Greenberg.
3: No tak to víme hnedka.
0: To je perfektně nápověda, no. Tak já nevím.
1: Je to, jak říkala Jasmin, 2007.
2: Fakt? Dobrá práce. Já to věděla, že jo.
0: No jasně, když to věděla. Tady... Hele, 2009 nebylo úplně daleko, ne? Tak kolik jste typovali, vy to se úplně nedozvíme, tak já už dneska nevím, co to se mnou děje, jako. Nechcete to vzít za mě vy dva? Já nevím, já nemůžu mluvit normálně.
2: Tak budeme radši hrát, ne?
0: Budeme hrát. Já teda mám problém trošku s dýcháním, jsem zjistil dneska. Musím se nadechnout. Ježiš, to je náhoda.
2: No, tak nižší dneska nemůžem.
0: To ne, my jsme našli dno, a jde co? Ne, my jsme našli dno, ale ještě prostě se snažíme dňoubat ještě jako víc dolů, jo. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si za malou chvíli tady na Hit Radio taky Hoobastank The Reason a přihodíme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v pondělí ráno frčí, tak hezké ráno z Hit Radia.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
6: Nákupy v onlineshop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
9: For camping. Venku je nám krásně.
10: Tady chci bydlet.
9: Venku?
10: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
9: A kde bude ložnice?
10: Na louce pod hvězdami.
9: To je ale velká ložnice.
10: Největší na světě.
9: No jo. A co koupelna?
10: No, v potoce.
9: A sousedi?
10: Už se hlásí.
9: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
10: Jo, tady nám je krásně.
9: For camping. Venku je nám krásně.
11: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
12: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
13: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Jižní Moravy hlásíte bouračku na Břeclavsku v Hustopečích, křižovatce ulic Žižkova a Hybešova. Havarovalo osobní auto, počítejte s omezením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Pořád jste tady.
6: Tak to dělají šampioni.
5: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Tohle jsou hity na pondělní ráno. Hoobastank 752, posloucháte Hit Radio. David nám všem před chvílí dal hádanku. Ptal se, z jakého roku je song This is the Life od Amy McDonald. Byl to rok 2007.
1: Je to tak.
0: Já se o dva roky netrefil, Jasmin přesně, takže Jasmin má bod. Tak když jsme tady rozjeli takový úlohy takhle při pondělním ránu, ptám se vás já. Vás všech, kdo jste u rádia, i vás tady. Jak si myslíte, že je to dlouho, co jsme přišli o Chestera Benningtona z kapely Linkin Park?
1: Já jsem o tom slyšel podcast asi před měsícem. A už si to samozřejmě vůbec nepamatuju.
0: Tak typní vystřel.
1: Tak já řeknu, že
0: jako
1: to je,
0: číslo, ne? Jako ze studia.
1: Že to je před 10 lety, 2016 řeknu.
0: Dobře, 10 let, co Jasmin?
2: Mě je blbý typovat, protože já to vím.
0: Tak to řekni.
2: Je to 9 let.
0: Je to, ano, 9 let, dámy a pánové. Dnes, co nás opustil Chester Bennington 20. července 2017. A já si říkám, že těch 9 let sakra uteklo nějak rychle. Kde jsou ty roky? Kde jsou ty roky? No byl to borec. Chester byl obrovská ikona. A když se o Chesterovi bavíme, tak samozřejmě by byla svatokrádež ho nezahrát. Tak jdeme na to?
1: Jenom taková zajímavost v tom podcastu. Oni říkali, že skupina Linkin Park, skupina takovýhle velikosti, si může vybrat nového zpěváka, který může být úplně jakýkoliv. Říkali, po celém světě jsme mohli vybrat úplně jakýhokoliv zpěváka, který by chtěl za nás nastupovat. A říkali, mohli jsme vybrat úplně stejného, aby vypadal, aby měl stejný hlas. A rozhodli se jít pro ženu a podle mě to dopadlo dobře.
2: Skvěle.
0: Vlastně to je podobně jako tady u nás ve studiu. My jsme taky taková skupina, vlastně, myslím si, docela dobrá.
1: To je podobný,
0: a my jsme si vybrali tebe jako zprávaře. Jo, mohli jsme se vybrat ženu, ale chtěli jsme tebe. Tak pojďme si připomenout Chestera, Bleed It Out, Linkin Park, 7:54. Tohle je Hit Radio a tohle si sakra užijte. Hezké ráno. Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth. No excuse. Find a new place to hang this.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikácii Rádia CZ. Zistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat môžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
3: Franto, co koupíme dětem za vysvědčení? Zmrzlinováč?
4: Já bych koupil rákosku.
5: Zmrzlinovače a rákosky najdete na domo-elektro.cz.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Mléko je v akcích levnější než balená voda. Některé obchody ho prodávají už za necelých 7 nebo dokonce 6 korun za litr. Podle mlékáren ale taková cena nepokryje ani náklady na výrobu a zpracování. Za zlevňováním stojí hlavně přebytek mléka na evropském trhu a silný tlak obchodních řetězců. Výrobci varují, že dlouhodobý prodej pod výrobní cenou není možné udržet. Ruský opoziční politik Boris Naděždin končí s politikou, řekl, že kvůli sílícímu tlaku ruských úřadů už nemá jinou možnost. V posledních dnech dostal pokutu, krátce skončil v policejní cele a úřady mu znemožnili kandidovat v zářijových volbách. Politik zároveň uvedl, že mu úřady zakázali vycestovat z Ruska. Ve svém prohlášení dodal, že doufá, že zůstane naživu a na svobodě. České automobilky letos zvyšují výrobu. Za první pololetí sjelo z výrobních linek přes 780 tisíc osobních aut, což je meziročně o víc než 4% více. Zajímavostí je, že už 4 z 10 vyrobených vozů tvoří elektromobily nebo hybridy. Největší růst zaznamenala Škoda Auto, zatímco výroba v nošovickém Hyundai meziročně klesla. Podle automobilového průmyslu si Česko i nadále drží silnou pozici mezi nejvýznamnějšími výrobci aut v Evropě. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Zásadní problém s místy ve školkách na jihu Moravy není, přesto některé chystají projekty na navýšení kapacity. Třeba v Brně je podle magistrátu spíš ojedinělé, že by se dítě nedostalo na spádovou školku. Mírný přetlak evidují jen mateřské školy na Brně středu nebo v lokalitách, kde probíhá intenzivní bytová výstavba. Dneska se sem tam na obloze objeví mraky, pršet bude ale jen výjimečně. Lehce se ochladilo v Brně a na jihu Moravy, naměříme nejvýš 25 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
10: Jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů. S Michalem a Jasmin.
11: Taky dejvem, krásné ráno všem.
8: Ahoj, hezký pondělí.
12: Snídaně šampionů.
11: Davida neučili zdravit.
13: Dobré ráno.
11: Krásné ránko.
8: Kolik byste byli ochotní zaplatit za to, aby vaše milostná minulost oficiálně přestala existovat? Jde to totiž.
11: Nebo a za chvíli kolik byste byli ochotní zaplatit, jako, že
13: aby
11: byste
13: zopakovala.
11: Zopakovala, nebo aby se zdvojila.
13: Taky mě to napadlo.
11: Rihanna a Calvin Harris, další muzika pro vás, hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: Skvělá Rihanna, Calvin Harris, We Found Love na Hit Radio v 8.07.
1: Možná jste už někdy v životě zažili pocit, kdy si třeba najdete novou partnerku, partnera a ten člověk druhej se ptá, co už máte jako za sebou, jo? Jaký máte takzvaný body count, to znamená, kolikrát jste se v životě s nějakým partnerem, ne s jedním, ale s kolika partnery jste se už milovali, jo?
0: Takzvaně, kolik máte na jeto?
1: Pro příklad, kolik má Michal na jeto?
2: Jaký mám body count já?
0: No, nevím, dva.
3: A ruka se nepočítá.
0: Tak jedna.
1: Zpátky k dané situaci.
3: Zpátky k tématu.
1: Ano, když jste teda v této situaci, že se vás někdo zeptá a třeba je to číslo vyšší a vy nechcete jako odpovídat, tak pozor, v Brazílii tam otevřeli prej kliniku, která vám jako vyresetuje ten body count na nulu, jo? Že vám vynuluje skóre a vy začínáte od znovu a pozor, stojí to jenom 300 tisíc korun.
0: Jenom 300 tisíc a to je v pohodě takovej resetík. No tak Jarda u nás na vsi to dělal za dvě pivka, když stáčil tachometry. Jo? Ale já si říkám, že to je díra na trhu necelých 300 tisíc. Hele, napište mi na Instagram a já vám to vynuluju za desítku.
1: A říkám si, že vlastně stejně ti zůstanou, že jo, jednak vzpomínky a hlavně třeba fotky na Facebooku s někým a na Instagramu, takže vynulování jako
0: nevynulování. Hele, nekaž mi ten biznis, normálně, když mi napíšete, budete čistý jak lilie, hele, dávám to za 10, normálně zdaní, komplet na fakturku, všechno hotovo, jo. Tak dobře, pojďme zpátky k tématu. Zajímalo by mě, jestli je něco, co byste ve svém životě vynulovali vy, kdyby byla ta možnost, co byste resetovali anebo úplně vynulovali, což je vlastně to stejný.
1: Jo, takhle hluboká jako myšlenka při pondělku, jo. Co bychom vyresetovali?
0: Koukám na Davida, loví v paměti, nenapadá ho nic. Já teda u sebe taky asi ne. Já bych ten body count prostě neresetoval. To se to stalo jednou, takže to je, ne? Tak, co?
1: Nic jinýho taky ne, teda.
0: Asi ne. Tebe něco napadá u mě, že jo?
1: Tak je to na vás, naši posluchači milí.
0: Je to na vás, tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777, jestli je něco, nějaká věc, kterou byste ze svého života chtěli vymazat, smazat, vyresetovat. Nebo nám to napište SMS-kou, vrátíme se k tomu a my k vám posíláme další hity Hozier.
3: Počítaj se, kolegové.
0: Tak už mám, jasně.

0: Imagine Dragons, NME, 8 hodin 15 minut, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Stydíte se za to, kolik jste měli partnerů? Takzvaný body count vám v Brazílii vyresetují za necelých 300 tisíc korun, o tom jsme se tady bavili, jakoby takhle, nic to na ničem nemění, ale kde poptávka, je nabídka. A ptali jsme se vás, jestli je něco, co byste ve svém životě vymazali, vyresetovali, vynulovali.
1: Pavla píše, je mi 34 let a já bych vyresetovala všechny trapasy po víně. To by mi ušetřilo spoustu vysvětlování.
0: Tak už mám další věc.
2: To bych udělal po víně.
0: Ano. Po víně. Další zpráva od Lenky. Ahoj, já bych vymazala šatník z roku 2012. Když najdu nějaké svoje staré fotky, nechápu, co jsem si jako myslela.
1: A to je fakt. A teďka, že jo, ty facebookové připomínky. Třeba včera na mě zrovna něco vyskočilo. To bylo hrozný.
0: Já jsem, člověče, udělal radikální řez. Já jsem, Facebook mám ho, ale smazal jsem a úplně všechny příspěvky. Právě kvůli tady těm věcem. Když jsem viděl fotku z roku 2012, říkám, Míšo, to není hezký. To nebude na internetu tohle viset.
1: No, není hezký.
0: Máme tady zprávu i od Romana.
1: Svůj metabolismus bych takhle smazal. Za mlada jsem snědl půlku lednice a nic. Dneska se podívám na rohlík a přiberu.
0: Mám další věc. Takže vidíte, vy jste nám normálně odemkli spoustu vzpomínek. Tak je tady další zpráva od Lenky. Chceme-li ušetřit 300 litříků, řekneme novému partnerovi pravdu a buď to vezme negativně a někdy ušetříte i více a pozitivně, že ji pozvete alespoň k rybníku, i když se možná nevyhnete v dlouhodobém vztahu vět, že já si radši nevzala pištu Hufnagla. Co?
1: Co? Ale chápeme začátek zprávy.
0: Rozumíme, rozumíme. No. Taky tady máme hlasovku od Marcelky.
3: Krásné ráno, Černohoráci, zdravím vás, Marcela. Nejradši bych ze svého života revyresetovala svoji švagrovou. Nadělala se nám tolik špatností, blbostí a na schválu, že by si opravdu zasloužila nějakou tu karmu. Mějte se krásně.
1: Tak to je ostrý při pondělku.
0: Jo, tak jsme to určitě tak udělali. Zahel tak pozitivně ten tvůj návrat, že jo, tady zpátky k nám. No tak děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše připomínky, koho nebo co byste rádi vyresetovali. My budeme moc rádi, opravdu moc rádi, když stanici Hit Radio, kterou máte uloženou, vynulovávat, resetovat nebudete. Máme pro vás skvělý hity. Grace Abrams, Dead So True, 8.18, hezké ráno.

0: Dead So True. 8 hodin 20 minut, tohle je Hit Radio, krásné ráno, posloucháte Snídaní šampionu. Za malou chvíli song, u kterého jsme se tady, my se musíme přiznat a vrátit se k minulému týdnu, u kterého jsme se trošku vykrosili tady s Davidem.
1: Plný francouzštináři nejsme.
0: No totálně, protože ono se jmenuje C'est la vie a my jsme to tady napojili na nějaký vstup. A co jsme to říkali, že C'est la vie znamená?
1: Jako naschledanou, jako mějte se.
0: No, protože
2: já
0: jsem si říkal, že ta Karel Gott měl song jako C'est la vie, a já jsem si říkal taky, že to je jako naschle, jako že čau, jo. A ono vlastně C'est la vie, je to, nám přišlo spoustu zpráv a teď se k tomu vlastně můžeme vrátit, že C'est la vie znamená úplně něco jiného.

0: Tak Jasmin, co je teda selaví?
1: To je život.
0: Tak teďka už jsme chytřejší a je samozřejmě díky vám, že jste nás na naši chybu upozornili. Takže Khaled, selaví, to je život, to je Hit Radio a taky bude pondělní doprava za malou chvíli, ať víte, jak to frčí. Tak hezké ránko.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
5: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
6: Řešení je úvěr od Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit hodně.
6: Řešení je Acema.
5: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
6: Řešení je Acema.
5: A co když potřebuju 20 milionů?
6: Řešení je Acema.
5: A 30?
6: Acema.
5: A 40?
6: Acema.
5: A 50?
6: Acema. Jde to i bez banky.
5: Hele, nezaseko ses?
6: Ne.
7: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky
9: CZ.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně z jižní Moravy. Ještě připomínáme, na Brněnsku v Ořechově v ulicích Kyselova a Brněnská probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: život. Kalet, Selaví, 8 hodin, 30 minut, posloucháte Snídaně šampionů na Hit Rádiu a Dave, pojď na to.
1: Ranní update.
2: Někteří lidé zažijí jen jednou za život takzvanou magnetickou přitažlivost. Podle odborníků jde o mimořádně silné spojení, které je mnohem intenzivnější než běžná chemie mezi dvěma lidmi. Často se popisuje jako okamžitá a velmi silná vzájemná přitažlivost. Finále fotbalového mistrovství světa nabídlo historicky první poločasovou show. Na stadionu vystoupila řada světových hvězd v čele s Madonou. Kvůli velkolepé podívané se přestávka finálového zápasu mezi Španělskem a Argentinou protáhla na 30 minut. Češi v zahraničí zbytečně přicházejí o peníze při placení kartou. Odborníci varují před konverzí, kdy obchodník nabídne platbu v korunách místo lokální měny. Výhodnější je vždy zvolit měnu dané země, jinak může být nákup zbytečně dražší.
0: To je ono, Davide, konečně nějaká užitečná zpráva od tebe dneska.
3: A to je ale
0: takže,
3: fakt.
0: Takže počkej, takže máme zadávat, když platíme tady v zahraničí kartou, tak tam nedávat, že chceme platit v českých korunách, ale v místní měně.
3: Jednou ono se tě to vždycky zeptá, eur nebo CZK, a já jsem to vždycky dělala špatně. Ale to zrovna pár dnů zpátky na Dovče jsem se na to ptala v tom obchodě a oni mi vždycky říkali, tam, kde jste v té zemi, tak tou měnou.
0: Tou měnou. Takže Davide, fakt díky, super. Nicméně, když vaše magnetické spojení zůstane u Hit Rádia, což je vlastně, dalo by se říct, až karmické spojení, tak to znamená, že s námi zůstanete v České republice a tyhle přeshraniční problémy s placením vás trápit nebudou. Pojďme na muziku Spice Girls.

0: To je Virval, tak jak to od Linkinu známe. Up from the bottom na Hit Rádiu. 7:07. Hledali jste někdy někoho přes inzerát? Pojďme se vrátit do minulosti. Prosím vás, dneska je to přesně 331 let, kdy v Anglii vyšel první seznamovací inzerát na světě. Jo, třicátník si v něm na rovinu řekl o bohatou mladou dámu, což je vlastně stejný jako dneska, jenom místo novin je to třeba Tinder a tam taky hledáme ten protikus, který je hezký nebo finančně zajištěný. A mně se líbí ta přímočarost vlastně z toho 17. století, jo, žádný jako jsem pohodář a vysoký a brunet, rovnou prostě, hele, napiš, mám barák, ty máš prachy, pojďme dělat děti.
1: Já jsem našla opravdu jako přesný znění, nebo zhruba, 30-letý gentleman s velkým majetkem hledá mladou dámu s kapitálem 3000 liber. Jo, a jak by to všechno bylo vlastně jednodušší, bez těch omáček kolem, jo, v dnešní době.
0: No jasně, no. Mě by zajímalo, kdyby si měla třeba ty, Jasmin, dneska napsat inzerát sama na sebe.
1: Nebo
0: na sebe? Vy jste u rádia. Představte si, že někoho scháníte a potřebujete si napsat inzerát. V jedné větě, co byste do toho inzerátu napsali? Co bys tam napsala ty, Jasmin?
1: Tak já bych tam dala, koho scháním, ne? Jaká jsem já, že jo?
0: Aha.
1: Tam je taky, on píše. Jo, ne,
0: tak no, je to těžký takhle se bavit o sobě, co?
1: Je to, no tak dej to, ty.
0: Já nevím, co bych tam napsal. Asi tu klasiku, že jo? Výšku,
1: váhu,
0: barvu vlasů, barvu očí, délku, já nevím, prostě všechno možný, jo? To bylo vanoncí, že jo, vlastně. V těch papírových, no. Ne, je to těžký o sobě takhle napsat inzerátek, ale určitě zkuste se nad tím zamyslet, vy, kdo jste u rádia, vy, kdo nás posloucháte, co byste schválně o sobě do toho inzerátu napsali. My tady vyvyšujeme inzerát, tohle vás bude bavit, když počkáte pár minut. DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery.
1: A to beru.
0: A to bereme všichni, tak na to počkejte. Hezké ráno z Hit Rádia.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Je mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, bardos.cz.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
2: Hit Radio.

0: Coldplay We Pray na Hit Rádiu v 8 hodin 50 minut. Dobré ráno, posloucháte Snídaní šampionů. Máme na vás otázku. Byli jste někdy v kempu, tak rozhodně z kempu to jsou zážitky na celý život a o ty se s námi teď dělíte a píšete je nám na náš web. Hrajeme totiž o poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Můžete vyzkoušet třeba všestranný 20-litrový batoh Travel Backpack nebo kompaktní 3-litrový Travel Sling. No a tenhle příběh nám pro inspiraci na web hitradio.cz poslala Lenka.
1: S přítelem jsme si koupili luxusní nafukovací matraci, abychom se v kempu vyspali jako doma. Ve 3 ráno jsme ale leželi úplně na zemi, protože jí pomalu propíchl kamínek velikosti čočky. Přítel každou hodinu vstával a dofukoval ji, takže kempem znělo pravidelné funění, které sousedi považovali za hodně divnou romantiku. Divokou romantiku, pardon. Ráno nám ještě zatleskali. My se raději zbalili a odjeli dřív, než se začali ptát na detaily.
0: Čili koho přítel dofukoval, matraci nebo Lenku? Tak, kdybyste chtěli soutěžit, výherce losujeme opět v páteční snídaní šampionů, tak se stavte na webu hitradio.cz a tam nám napište váš zážitek z kempování.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: tady u nás na Hit Rádiu, tak opět i u nás v republice, na pražském letišti v Letňanech. Už tuto neděli. Tak co? Vyrážíte? Já si říkám, že se mu u nás líbí, protože tady byl vlastně poměrně nedávno.
1: Byl to nedávno, já nevím, kde přesně to bylo, ale já mám upřímně pocit, že je tady furt.
0: No já mám pocit, že to bylo třeba měsíc zpátky, což asi bude o něco déle. No tak vy, kdo jste ho třeba nestihl, tak už tuto neděli, pražské letiště Letňany, Pitbull, vstupenky seženete online. No a to je od nás pro dnešek vše. Po delší době byla snídaně kompletní, celá trojice s vámi a hlavně byla komplet díky vám.
1: Tak děkujeme a slyšíme se zase zítra ráno od 6 do 9.
0: Bylo to výživný.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Mějte prýma pondělí a zítra v 6.00.
1: Zase tady, ahoj.
0: Pa, pa, pa.
3: Tak jsme měli konečně snídaní šampionů komplet. Michale, Jasmin, se na vás budou těšit zase zítra kolem 6. hodiny ráno. A teď, 2 minutky před 9. vás od mikrofonu Hit Rádia City Brno zdraví Ondra Blaho. Jdeme rovnou na nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Bystrc, obvodová ulice u křižovatky se starou dálnicí. Tady bouralo nákladní auto s autobusem, dávejte velký pozor. Vyškov, nádražní ulice u křižovatky s Brněnskou, tady srazilo osobní auto chodce. Na místě jsou záchranáři, i tady počítejte se zdržením. Jednička, dvoustý první kilometr ve směru z Vyškova na Brno, levý pruh, dva osobáky v sobě, narůstající zdržení, tak pozor. A dívám se tady ještě jednou do Brna, protože vidím problém v ulici Netroufalky poblíž Kruháče. Tady se srazily dva autobusy a provoz je částečně blokovaný, takže tady to určitě bude na díl a ještě přidáme Znojemsko, Velký Karlov, tady na místní komunikaci havarovalo osobní auto. Tak jezděte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
2: On air.
12: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
13: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kabinet Andreje Babiše dnes čeká předposlední pravidelné zasedání před vládními prázdninami. Ministři proberou návrh změn v důchodech. Probírat budou taky zákaz mobilních telefonů ve školství. No a řešit můžou i kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla. Na českých silnicích přibývá tragických nehod motorkářů. Za prvních 6 měsíců letošního roku při nich zemřelo 31 motocyklistů, což je o 11 více než ve stejném období loni. Jeden z důvodů uvádí ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
14: Naše hlava je nastavená při tom řízení spíše na to, že hledám očima auto a tu motorku třeba můžu přehlédnout i proto, že jí zkrátka nevěnuji tu pozornost.
13: Já ještě doplním, že v létě vrcholí motorkářská sezóna a riziko nehod významně roste. Britský premiér Keir Starmer dnes odstoupí z funkce a předá moc novému předsedovi laboristické strany Andymu Burnhamovi. Starmer formálně podá demisi do rukou krále Karla III. Panovník následně požádá Burnhama o sestavení vlády. No a fotbalisté Španělska porazili ve finále obhájce zlata Argentínu 1-0 po prodloužení a po 16 letech po druhé v historii ovládne mistrovství světa. Jeho americký tým hrál od 3. minuty nastavení druhé půle bez vyloučeného Enza Fernándeze. Přesilovku využil ve 106. minutě střídající Ferran Torres.
3: Přátelé, tak se dobře vyspíme a bude se dobře dýchat, protože tento týden nám neslibuje žádné tropický vedra, žádné 30 nebo 35 stupňové teploty, ale pohodu. Dneska kolem 24, zítra okolo 22 stupňů. Aktuální teploty v Brně a na celé jižní Moravě okolo 17, jasná obloha a stejně tak by mělo být během celého dnešního dne.
2: Hit Radio City Brno.
3: Vám přeju co nejpohodovější vstup do nového pracovního prázdninového týdne a teď 2 minutky po 9 startujeme s Egem a Robertem Burianem.

Krásné dobré dopoledne všem, kteří ladí Hit Radio City Brno i v pondělí 20. července. Mám pro vás tu ze hezkou zprávu. Ostatně, jak se na začátek každého dopoledne sluší a patří, není to žádný motivační dílo, byť minimálně k výletu vás to motivovat může, protože správa Národního parku Podyjí dokončila obnovu původní popické naučné stezky, která nově ponese název Naučná stezka dřeviny Podyjí. Její slavnostní otevření bylo součástí oslav 35. výročí vyhlášení Národního parku a ta nová stezka návštěvníky provede světem stromů, keřů a lián typických pro zdejší krajinu. Na celkem 58 zastávkách jsou informační panely a QR kódy s informacemi a myslím si, že zrovna tento týden, kdy nebudou žádné tropy, si to o podobný výlet s celou rodinou vyloženě říká. Tak vyražte.

0: Ladíte Hit Radio City Brno s pondělním datem 20. července a pevně věřím a doufám, že vstup do nového pracovního týdne máte klidný a pohodový. Ačkoliv jsem se fotbalu už věnovat nechtěl, musím a vlastně rád, protože 20. července se připomínáme 30. výročí úmrtí legendárního českého fotbalového brankáře a reprezentanta Františka Pláničky. Co by tak asi říkal na včerejší finále mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou? A co by tak asi říkal na poločasový program, který prodloužil fotbalistům pauzu z 15 na 30 minut? No, můžeme se jenom domnívat. No ale co říkám na poločasový program já? To vám mile rád řeknu hned po muzice.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
0: Balkán Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Aguševy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

jediným inkasovaným gólem tým Španělska, za mě zcela zaslouženě. Ale teď na Hit Radio City Brno nebudeme hodnotit zápas, ale poločasový program. Kdyby se to celé dělo před začátkem, člověk by to asi zkousl, možná by ho to i bavilo. Přeci jenom to bylo v Americe, tam jsou na podobný divadla zvyklí. Ale čekat půl hodiny na druhý poločas, jenom kvůli tomu, aby se mohla na playback předvést Madonna nebo Justin Bieber. Ten byl teda o něco lepší, to je pravda. Na to nás, fotbalové fanoušky, úplně moc neužije. Když k tomu přidám ty postarší hecíře v lesklých oblecích a la wrestling, tak sorry, ale za mě jako fakt ne. Na celé poločasové show mi přišly hezké jen tři momenty. Ronaldo a Ronaldinho, kteří Madonu přivezli na stadion. Vystoupení trenérského dua z oblíbeného fotbalového seriálu Ted Lasso. No a třetí moment byl, když show skončila, začalo se zase hrát. No a když k tomu přidám úplně dementního Donalda Trumpa, a to neurážím, diagnostikuju, který vůbec netuší, že závěr patří fotbalistům a poháru pro mistry světa a ne jemu a Infantinovi, no tak jsem asi upřímně rád, že už je ten šaškec za náma. A holky, které doma trpěly borce, kteří chtěli vidět všech 104 zápasů, určitě taky akorát. Holky, zklamu vás, nemám pro vás dobrou zprávu. Přes týden si odpočiňte a svoje chlapy rozhodně nepustíte na krok, protože o víkendu budete mít zase útrum. Je první liga. Naštěstí už je se zbrojovkou.

0: kapela hodiny. Chvíli před 9:45 v dopoledním vysílání Hitradia City Brno a právě v tomto čase míříme do finále té první dopolední hodinky a po 10:00 a právě proto o tom mluvím už v tuto chvíli. Nás čeká samozřejmě první kolo soutěže Nevaříme, posloucháme v tomto pracovním týdnu, ale bude specifické, protože k té dnešní pondělní 500-korunové poukázce přidáváme tu zpátku z minulého týdne, takže dneska hrajeme o litr. Já jenom, že pro ty z vás, kteří jsou registrovaní a mají třeba v plánu nebrát telefony, že by to byla velká škoda. A nebo pro ty z vás, kteří ještě registrovaní nejste, abyste si to vynahradili. A to na našem webu na www.hitradiocitybrno.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Max útočí na regál.
3: Barča skvěle trefila nákupní koš.
2: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
3: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
5: Přemýšlíte, kam v létě vyrazit? Znojemské kulturní léto přináší zážitky, výhledy a atmosféru, jakou jinde nezažijete. Čekají vás desítky akcí pro všechny generace. Hradební pondělky, úterky s cymbálkou, prohlídky Kránického lesa, tančírny v ulicích, multižánrový minifestival Plejáda, slavnosti okurek a další letní zážitky. Každý den jiná energie, každý večer jiný zážitek. Nenechte si ujít léto ve Znojmě. Více na znojemskabeseda.cz.
6: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
7: Hit Radio City Brno.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nelly Furtado končí 9:00 dopolední na Hit Radio City Brno. A vy, kteří jste se probudili teprve před chvílí a míříte na silnice, pro vás budu mít ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Tak pojďme na něj. Tak jak to aktuálně vypadá, začneme samozřejmě v Brně. Bystrc, obvodová ulice u křižovatky se starou dálnicí, stále vyšetřovaná dopravní nehoda náklaďáku s autobusem. Jihlavská v ulici Netroufalky, tady poblíž Kruháče, tady se srazily dva autobusy, provoz je částečně blokovaný, stále se vyšetřuje dopravní nehoda, dávejte tady pozor. Znojemsko, Velký Karlov, tady havarovalo osobní auto, průjezd je možný s opatrností. Přidám ještě Vyškov, nádražní ulice u křižovatky s Brněnskou, tady se stále vyšetřuje vážná dopravní nehoda, chodce s osobním autem. No a vidím tady ještě jednu aktualitu z Brna, třída generála Píky za křižovatkou s Porgesovou ve směru do centra, dva osobáky v sobě blokují jeden jízdní pruh. Šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vládní regulace cen pohonných hmot skončila. Ceny paliv dnes zřejmě vzrostou. Podle analytiků by měla zdražit hlavně nafta, a to až o 3 koruny za liter. O desítky haléřů ale zřejmě vzroste i cena benzínu. Města posilují svou energetickou odolnost. Jablonec nad Nisou proto připravuje prověření záložních zdrojů energie pro městské budovy. To potvrzuje za radnici i Milena Lánská.
11: Město prověří, na jakých budovách v majetku města by bylo možné instalovat záložní zdroje, které by potom mohly fungovat v případě výpadku elektrické energie. Měly by tam tedy vzniknout fotovoltaické elektrárny s bateriovými úložišti.
10: V současné době je vše ve fázi přípravy. Ve všech třech českých závodech automobilky Škoda Auto dnes začíná pravidelná letní celozávodní dovolená. Potrvá 2 týdny, první zaměstnanci se začnou postupně vracet noční směnou na pondělí 3. srpna. Automobilka využije hromadnou dovolenou k přestavbám, rekonstrukcím a údržbám zařízení. No a tenistka Barbora Krejčíková ve finále turnaje v Aténách porazila 7-6 a 6-3 domácí hvězdu Márii Sakariovou a má 9. singlový titul v kariéře. Trofej získala poprvé od předloňského triumfu ve Wimbledonu 2024.
0: V Brně a na celé jižní Moravě aktuálně měříme teploty okolo 19 stupňů Celsia. Odpolední maxima nepůjdou ke 30, ale budou se držet okolo 24-25 stupňů Celsia a čeká nás jasná obloha. Zítra bude ještě o nějaké 2-3 stupínky méně, takže nás čeká velmi příjemný tep. Jako jo, teplej bude, ale ne úplně tropický. Zaplať pámu za to. Myslím si, že na tohle jsme všichni čekali a oceníme celotýdenní teploty okolo 25 stupňů.
8: Hit Radio City Brno.
0: Výroba traktorů Zetor v Brně končí. To je téma, které v dopoledním vysílání Hit Radia prostě musíme probrat.

Občas pro vás nemám jenom ty dobré, pozitivní a úsměvné zprávy. Občas vám musím říct věci tak, jak jsou. A bohužel nejinak tomu bude teď v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno, protože výroba traktorů značky Zetor v Brně skončí. Vedení společnosti v pátek oznámilo odborům i úřadu práce, že místní závod ukončí výrobu, což se dotkne 33 zaměstnanců. Z Brna prý značka nezmizí, ve městě zůstane centrála globálních operací, odkud bude Zetor řídit obchod, marketing i finanční operace po celém světě, zároveň zajišťovat podporu stávajícím zákazníkům. Zachová se také vývojové centrum, které nyní pracuje na nových modelech traktorů určených pro výrobu v Indii. Firma zároveň hledá výrobního partnera v Číně. Do budoucna chce v Ázii vybudovat také vlastní výrobní závod. Tak je fajn vědět, že Číňanům a Indům se bude dařit, nakrmí své rodiny rýží, ale borci z líšeňské výroby půjdou na pracák. No tak manažeři ti nám tady v Brně zůstanou, že jo? Já si myslím, že by bylo fajn, kdyby si ty svoje fidlátka zbalili a centrálu i s vývojem si úplně v klidu přestěhovali domů na Slovensko, odkud současní majitelé pochází. A my se aspoň s nás smíříme s tím, že legenda jménem Zetor navždycky umřela.

0: Za 7 minut jako 10:30 dopolední. A jistě na vás přichází hlad. Tedy aspoň v to doufám, abych v tom nebyl sám. No a touhle dobou rozdáváme 500-korunové poukázky do restaurace zdarma jako na běžícím pásu. No a tak, jak je mým dobrým zvykem, dívám se i do kalendáře a jestli náhodou 20. červenec nesouvisí s nějakým jídlem nebo pochutinou. A samozřejmě, že ano, dneska je Mezinárodní den lízátek. Já neměl teda lízátko, ani nepamatuju. Hned bych se do nějakého zalíznul, ale nezapomeňte, že sladké až po obědě, jo? A já vám udělám chuť na burgery, na stejky, na boží saláty, protože dneska soutěžíme opět s jednou úžasnou restaurací, která tohle všechno nabízí navíc. Pro vás se nemám jednu, ale hned 2 5 kila. Tak berte telefony dovolat.
1: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
2: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
3: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
4: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
5: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
4: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
6: firmanazážitky.cz.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
9: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
8: www.u-lucerny.cz.
10: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce. Na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
11: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
12: Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí, Hit Radio tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Tak s čím se na nás vycajchnovalo Buffalo American Steakhouse Brno na nový pracovní týden? Je pondělí a nabídnou vám hovězí vývar s masem, nudlemi a zeleninou, anebo Big Tasty Burger či brazilský rump steak? Já bych si opět dal úplně všechno. No, protože mi děvčata v minulém týdnu dali košem, tak dneska zavoláme Ondrovi. Tak hezké křestní jméno já prostě nemůžu přeskočit, to je jasný. Ondra je skladník, tak doufám, že má třeba dovolenou a může vzít telefon a říct nevaříme, posloucháme. Ondro, pojď.
2: Nevaříme, posloucháme.
1: Dobře!

0: Nazdar Ondro, tady Ondra Blaho, Hit Radio City Brno.
1: Ahoj, děkuju.
0: Zastihl jsem tě v práci, nebo máš volníčko a můžeš brát telefony?
1: Jsem v práci, telefony bych brát neměl, ale nikdo mě nevidí.
0: Tak je to dobré, no tak aspoň, že tak to nebudeme zbytečně prodlužovat. Gratuluju, protože jsi vyhrál 1000 do Buffalo American Steakhouse Brno, tady na Křížkovského, hned vedle brněnského výstaviště. Prosím tě, burgery, steaky, je to něco, co ti konvenuje, co máš rád?
1: Tak samozřejmě, komu ne?
0: No ale znám takový chudáky, že by si dali něco jiného než steak, ale proti gustu žádný disputát. Ta 1000, projíš ji sám, anebo vezmeš někoho sebou?
1: Vezmu manželku určitě.
0: Tak si udělejte randíčko, udělejte si to hezký. Gratuluju ti ještě jednou, vydrž mi na lince, ať se můžeme domluvit.
1: Moc krát děkuju.
0: Měj se, ahoj.
1: Ahoj.
2: Americké stejky a v Brně. Nespokojte se s steakem originalitu. Steakhouse. Buffalo American Steakhouse. Zažijte Ameriku uprostřed Brna na Křížkovského 22 u výstaviště. Jedinečná žebra a křídla. Šťavnaté burgery, skvělé stejky z netradičních druhů mas. www.restaurace.buffalo.cz. Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: za 100 let.
1: Projekt za 100 let. Z dílny Hit Rádia, jak všichni moc dobře víte, a to při příležitosti z tého výročí založení samostatného československého státu. Mimochodem na 20. červenec, tedy dnešní den, připadá ještě jedno zajímavé výročí. Před 15 lety proběhla první bezkontaktní platba kreditní kartou v Česku. A mě při té příležitosti zajímá, jestli jste tým hotovost a nešahejte mi na ni, a nebo jste spíš tým, prosím vás, už to zrušte, je to stejně úplně zbytečný a už chceme platit jenom bezkontaktně. To by mě hodně zajímalo, jaký na to máte názor. Tak mě klidně pošlete hlasovku anebo textovku na naše nové WhatsAppové číslo 720 890 848 a říkám si, že to přihodím i na odpolední kolegy, protože tohle je téma, které klidně můžeme ještě o něco více rozebrat.
2: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
3: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora.cz.
12: Hit Radio.
13: Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
14: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
15: Hit Radio City Brno.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: blížící se 11. hodinou dopolední se dívám do všech dostupných dopravních map, abych dostal našemu názvu, tedy tomu nejlepšímu dopravnímu servisu z Brna a okolí. Kde byste si tedy měli dávat pozor? Začneme opět v Brně. Třída generála Píky za křižovatkou s Porgesovou ve směru do centra se stále vyšetřuje dopravní nehoda dvou osobáků, kde blokují jeden jízdní pruh, tak tam buďte opatrní. Stále se vyšetřuje také ta dopravní nehoda v Bystrci. V obvodové u křižovatky se starou dálnicí, kde bouralo nákladní auto a autobus, ten nákladňák, respektive jeho návěs, část autobusu docela solidně rozpáral, takže tady to bude ještě chvilinku asi trvat. Připomínám i ulici Netroufalky poblíž Kruháče, tady se stále vyšetřují dva autobusy v sobě, provoz je tady částečně blokovaný, no a přidám i Znojemsko, kde je to také stále aktuální, Velký Karlov, osobní auto a také na příjezdu do Tulešic ve směru od Vémyslic, tady havarovalo osobní auto mimo vozovku a na místě jsou záchranáři i policie, která řídí dopravu k Ivadlově. Tak jezděte opatrně a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec!
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák!
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domů-elektro.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje přibližně 83 až 87% slunečního disku. Podívaná se odehraje večer a tudíž těsně nad západním obzorem. Další historická budova se dočká rozsáhlé obnovy. Pardubický kraj plánuje rekonstrukci Kaňkova sálu na Pardubickém zámku, který slouží jako výstavní prostor Východočeského muzea. Jaké stavební práce budou na místě probíhat, ví radní Roman Línek.
11: Dlouhodobě byl problém s krovy, které byly zabezpečeny, ale byla tam dřevomorka a je potřeba nyní opravit krov a zároveň se udělá rekonstrukce těch, řekněme, výstavních parametrů sálu, čili nové podlahy, elektroinstalace a věci, které umožňují, aby tento sál byl do budoucna opět využíván pro různé výstavy.
10: Oprava odstartuje příští rok a potrvá 1 až 2 roky. Americký viceprezident J.D. Vance a jeho manželka druhá dáma Spojených států USA oznámili narození čtvrtého dítěte. Je to poprvé za více než 150 let, co se viceprezident USA dočkal narození potomka během svého funkčního období. No a 19-letí španělští fotbalisté Lamine Yamal a Pau Cubarsí se stali nejmladšími mistry světa v tomto tisíciletí. V nedělním finále proti Argentině oba odehráli celý zápas a pomohli k vítězství 1-0 po prodloužení.
0: Aktuálně měříme v Brně a vlastně na celé jižní Moravě velice příjemných 21 stupňů Celsia. Odpolední maxima vyšplhají na 24, ale víš, to rozhodně nepůjde. Jasné, krásné počasí nás čeká v průběhu celého tohoto týdne. Mělo by to být bez deště, hlavně s žádnými tropickými teplotami. Celý týden by to mělo být okolo 25 stupňů Celsia.
8: Hit Radio City Brno.
0: Poslední společnou hodinku dneška odstartujeme s Black Eyed Peas, Kateřinou Marií Tichou a taky zazní Welsh Arms.

první hodinku dnešního dopoledne na Hit Radio City Brno jsme odstartovali na Znojemsku. A přímo ve Znojmě začneme i tu poslední. Víte, já mám rád historii, tradice, naše jihomoravské kořeny. Takže když se třeba v Židlochovicích na Meruňkobraní rozhodli, že nebudou dělat tu nechutnou soutěž jedlíků, která už fakt nikoho nezajímá, ale do programu radši zařadí přehlídku krojů Židlochovic a okolních obcí, až mě to dojalo a fakt to byla nádhera. A stejné pocity mám i z informace, že 9 příměstských částí Znojma získalo vlastní znaky a vlajky, které vznikly na základě historických pečetí, místních tradic a významných symbolů jednotlivých částí. Že Znojmo, královské město, slaví 900 let od první zmínky, o tom samozřejmě moc dobře víte. No a teď se k tomu přidala ještě tato krása. Návrhy od heraldika Jana Tejkala mají posílit identitu těchto lokalit a jistě i posílí. Obyvatelé si mohou nové symboly prohlédnout ve vestibulu radnice, ale to samé platí i pro vás, turisty, kteří na Znojemsko tento týden vyrazíte. Běžte se na to podívat. Je to opravdu nádhera.

0: Jay-Z a Mr. Hudson. Young Forever, 4 minutky před 11:30. Přátelé, dnešní dopoledne na Hit Radio City Brno míří do finiše. Já pevně věřím a doufám, že jste ten vstup do nového pracovního týdne zvládli, anebo že ti šťastnější z vás v klidu a v pohodě dorazili do svých dovolenkových destinací, odkud třeba ladí Hit Radio City Brno, třeba z Jižní Moravy, anebo přes internet. Každopádně, pokud vás čeká práce a vyhlížíte ten nadcházející víkend, abyste si aspoň trošku odpočinuli, tak rozhodně laďte Hit Radio dál, protože pro vás budu mít hned několik tipů, kam vyrazit. A jeden tip se bude týkat už zítřka. Takže laďte dál, řeknu víc. Hit Radio.
1: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
2: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
3: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
2: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
3: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
2: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
3: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
2: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
3: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
2: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: V realitách se nečeká.

0: Super léto, super ceny.
1: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
5: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Hit Radio City Brno.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Jelenie, touha a pláč. Na Hit Radio City Brno, sliboval jsem pozvánky na akce, které se konají v tomto týdnu, tak jdeme rovnou na ně. Začneme 25. červencem, což je už tento pátek, největší afroudálost v České republice. Přátelé na Nové zbrojovce a potom taky v Typos Music Clubu. Rozmanitá africká kuchyně ze všech koutů Afriky. Módní přehlídka, fotbalový turnaj, dětská zóna, Afrofusion, dancehall a mapiano taneční workshopy. Akrobatická show, bude toho hodně a informace najdete na go2brno.cz. Další pozvánka míří na pozorování večerní oblohy a to na Hvězdárnu Brno. To nejbližší proběhne 27.7. od 22 hodin, jinak je vyprodáno. No a co můžete vidět? No tak třeba jasnou Venuši v souhvězdí Lva, druhou polovinu noci až do svítání ovládá Saturn, no a hlavně lze pozorovat nástup meteorického roje takzvaných Perseidů, který každoročně vrcholí v srpnu. Takže plán jasný, hvězdárna.cz. A taky vás pozvu na hudební festival Znojmo, na koncert Malých géniů, a to už na zítřek, 21. července. Tento festival každoročně představuje nejvýraznější mladé talenty, kteří stojí teprve na počátku své hudební kariéry. No a v Altanském paláci v centru Znojma vystoupí od 18 hodin vítězové nejuznávanějších dětských soutěží mladých talentů. Kociánova Ústí, Heranovy violončelové soutěže, anebo národní soutěže Zuš Amadeus Brno. Na koncert dohlíží patron festivalu a usloví virtuos Pavel Šporcel, takže informace najdete na znojmoregiona.cz anebo přímo na webových stránkách hudebního festivalu Znojmo.

0: Taylor Swift dnešní dopoledne nekončí. Kde pak, jak moc dobře víte, každé všední dopoledne uzavírá moje závěrečná dopolední srdcovka. Já bych chtěl na dálku pozdravit všechny do Kyjova, kteří dorazili na festival plný chutí. A právě moje závěrečná dopolední srdcovka se této zastávky bude týkat.
1: Zaostřeno na region.
2: Pěkný den, posloucháte další pokračování podcastu Zaostřeno na region. Tentokrát je naším vzácným hostem starosta města Kuřim, pan Drago Sukalovský. Pane starosto, setkáváme se už podruhé. Pěkný den.
3: Dobrý den.
2: Už jsme o vašem městě lecos prozradili, ne ovšem to, že také dalo prostor svým občanům, aby promluvili do jeho budoucnosti, a to prostřednictvím participativního rozpočtu. Jak se vám tento projekt osvědčil?
3: My jsme zatím pořádali jeden ročník, a to v roce 2024. A myslím si, že se to docela osvědčilo. My jsme vyčlenili v rozpočtu 700 tisíc ve dvou kategoriích. Myslím, že to bylo 200 tisíc a 500 tisíc. Přišlo docela velké množství projektů a některé z nich bohužel neodpovídaly tomu, co by takovýto projekt měl představovat nebo měl splnit. Takže nakonec po tom hodnocení proběhlo hlasování a v tom hlasování v té kategorii a nižší, to znamená do 200 tisíc, zvítězil projekt Aleje na retenční hrázi, ten už je realizovaný, a v té druhé kategorii, v té vyšší, to bylo psí hřiště, a to už také je realizované, už tam běhají čokly, skáčou přes překážky a páničci si zatím můžou dát třeba nějaký kafe nebo čerstvení na lavičce.
2: To byl podcast Zaostřeno na region. Tentokrát byl naším hostem starosta města Kuřim, pan Drago Sukalovský.
1: Zaostřeno na region.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Každý už tam bude.
5: Přestaň! Štíl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: elitedate.cz.
10: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
11: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
2: Musíme říct, že opravdu ve formě.
3: Silnější než kdy dřív.
1: Propojuje ubytovatele,
3: Ty spil, Michale.
1: Ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou.
0: Dej si snídaně šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

můj milý, už jsme zase ve finále dnešní dopolední tříhodinovky na Hit Radio City Brno a tak jako každé všední dopoledne i to dnešní končí mojí závěrečnou dopolední srdcovkou. A protože se v sobotu 18. uskutečnil druhý festival plný chutí Jihomoravského kraje v tomto roce, tak bych si tuze rád pustil něco od Anety Langerové, protože to byl koncert, který už jsem nestihl. Uvedl jsem ji a mazal domů se kurírovat, dobírat antibiotika, tak abychom se vrátili do úžasné kyjovské atmosféry. Dáme si Anetu Langerovou a jednu z mých nejoblíbenějších písniček v bezvětří. No pokud byste rádi vyrazili na další zastávku festivalu plného chutí, tak připomínám, že ta proběhne 8. srpna v Letovicích. Hrát budou třeba No Name. Tak si užijte zbytek pondělí, zvládněte to a zítra před 9. se na vás budu zase těšit. Tak se mějte a v úterý zdarec.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brňansku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
7: Tady chci bydlet.
6: Venku?
7: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
6: A kde bude ložnice?
7: Na louce pod hvězdami.
6: To je ale velká ložnice.
7: Největší na světě.
6: No jo. A co koupelna?
7: No, v potoce.
6: A sousedi?
7: Už se hlásí.
6: To zní hezky. Asi to budu bydlet s tebou.
7: Jo, tady nám je krásně.
6: For Camping. Venku je nám krásně.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Řada škol stále schání učitele. Ředitelé využívají letní prázdniny k doplnění sboru a před začátkem nového školního roku obsazují chybějící místa. Pomáhá jim s tím také nový portál Ministerstva školství. Jak funguje, popisuje mluvčí Ondřej Macura.
11: V pracovních nabídkách mohou uchazeči snadno vyhledávat podle požadovaných kritérií, tedy například podle kraje, typu školy nebo specializace. Nabídky se mohou zobrazit také v mapě a je možné nastavit si i upozornění tak, aby jim žádná nabídka neutekla.
10: Školy nejčastěji hledají učitele pro mateřinky a první stupně základních škol. Do Česka se pravděpodobně dnes vrátí dva vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky provedly stovky schozů vody. Návrat vrtulníků do Mělníka a Přerova se může protáhnout, a to kvůli počasí. Italská vinařství hlásí nadměrné zásoby vína. Stav se jen několik měsíců před vinobraním dostal na čtyřleté maximum a dosáhl 46 milionů hektolitrů vína, což je více než loni. V tomto ohledu proto mluví o nadměrné produkci. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Je to 10 let od verdiktu za čtyřnásobnou vraždu v brněnských Ivanovicích. Američan Kevin Dahlgren byl odsouzen na doživotí. Ve vězení spáchal sebevraždu. Násilný čin patří k nejhorším za poslední léta. 20letý muž před 13 lety brutálně zavraždil rodinu své příbuzné, u které bydlel, rodiče a jejich dvě děti.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
2: Dneska bude v Brně a na jihu Moravy během dne převážně polojasno, jen ojediněle by mohlo sprchnout. Naměříme až 26 stupňů Celsia.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2:02. S vámi Kateřina Pechová a před námi srdcovky. I dneska to bude nabité. Linkin Park, DJ Jazzy, Richie Appleberry, Fornon Blondes. No a začneme ale s bahamskou skupinou Bahamen. Jejich naprosto legendární song Who Let the Dogs Out určitě znáte. Pochází z roku 2000. Co možná nevíte, že je to reálně feministický song. Ano, a je o takových těch chlapech, co pořvávají na ženy na ulici. Takže Who Let the Dogs Out, první dnešní srdcovka.
0: Hit Radio City Brno.

0: Who Let the Dogs Out a Bahaman v éteru Hit Rádia.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Čeká nás další srdcovka a tentokrát se podíváme za skupinou Four Non Blondes. Song, který nás čeká, nedosáhl úplně takového úspěchu jako mega hit What's Up, ale to je vždycky těžký, ale zároveň má hezký poselství, protože tenhle song vypráví o touze uniknout z reality a hledání lepšího života, a to prostřednictvím metafory kosmonauta. Ano, a jmenuje se Spaceman. Vydáme se s ním do roku 93. No tak si zkuste na chvilku všichni představit, že jste kosmonaut. Další dnešní srdcovka, Four Non Blondes a Spaceman.

0: Itálie, song, který oslavuje romantickou letní atmosféru, lásku a nezaměnitelný italský šarm. Další dnešní srdcovka Richie Poveri, Made in Italy.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Na Hit Rádiu nás čeká další skvělá srdcovka. A pozor, za tímhle songem stojí duo, které za tenhle hit získalo navíc v roce 92 prestižní cenu Grammy za nejlepší rapový výkon dua nebo skupiny. Kdo je Will Smith, určitě víte. A to, že Will Smith je zároveň Fresh Prince, to víte taky. No a společně s DJem Jazzy Jeffem vydali song Summertime. A takhle, tehdejší tvrdý rap, jo, tohle úplně se vymyká, protože to je pohodička, melodie, uvolněný tón a oslavuje to grilování, jízdu autem a letní pohodu s přáteli. Takže do léta ideální. Drums, please.

0: Další srdcovka na Hitrádiu, Linkin Park a Castle of Glass.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Metafora, která tady zní, je zámek ze skla, který vyjadřuje pocit vlastní zranitelnosti a bezvýznamnosti v rámci obrovského světa. No a nehrála dneska náhodou, dneska je to totiž právě 9 let, co nás Chester Bennington opustil. Takže jsme mu jí zahráli, tak říkajíc, tam nahoru. No a ještě to není úplně všechno, protože samozřejmě i dneska nás čeká vaše srdcovka. Takže teď vezměte telefony a vyťukejte 777-937-777. No a k tomu napište, jaká je vaše srdcovka a hlavně proč. Proč zrovna tenhle song je pro vás tím nejmilovanějším? Dokáže vás přenést na nějaký konkrétní speciální místo nebo do nějaký speciální události? Nebo vám prostě jenom vždycky zvedne náladu? Pište, jaká je ta vaše srdcovka. Za chvilku si jednu z nich dáme, do té doby Damiano David nebo Eva Farná.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
3: Max útočí na regál.
4: Barča skvěle trefila nákupní koš.
3: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
4: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazilfest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazilfest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
7: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečného rána.

0: Dámy a David, v éteru Hitrádia, krásné odpoledne.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: No je čas na poslední dnešní srdcovku. Dneska jsem vybrala zprávu od Káti. Ta píše, moje srdcovka je píseň Brave od Sary Bareilles. Tak nějak mě to vždycky povzbudí a zvedne náladu. A přesně to by songy měly dělat. V ideálním případě. No doufám, že konkrétně tenhle song to zvládne u vás všech. Protože o tom je. O odvaze promluvit, vyjádřit svoje skutečné já a nenechat se svázat strachem. Takže poslední dnešní srdcovka, Sara Bareilles a Brave.

0: Rejhe v éteru Hitrádia, krásné odpoledne. No a pozor, Dům pro Julii slaví 2 roky od otevření. Už funguje, pomáhá, stále mu samozřejmě spolu s vámi pomáháme. Společně už se nám totiž pro ně podařilo vybrat asi 5 milionů korun. Což je naprosto úžasný, protože pomáhají rodinám, o jejich vážně nemocné děti musí být postaráno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A je skvělý, že právě Dům pro Julii, první dětský hospic v Česku, se nám společně podařilo do téhle fáze dostat. Všem, kdo tam pracují, kdo se tomu věnují, děkujeme za tu neúnavnou, neustávající práci, je to fantastický. Takže přejeme všechno nejlepší k těm 2 letům, no a přejeme, ať to takhle skvěle pokračuje samozřejmě dál. So honey now. A vám děkujeme, že jste u toho s námi. Za chvilku vám do uší pošlu třeba Eda Sheerana, Rose a Bruno Mars nebo Imagine Dragons.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je Tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Maraton hudby Brno rozezní centrum města od 6. do 9. srpna. Taneční Balkan Night na Špilberku. Fenomenální klavírista Omar Sosa, trumpetový virtuos Paolo Fresu a kytarový genius Nguyen Le. Čekají vás desítky skvělých koncertů. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno. Město hudby UNESCO.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Zara Larsson na Lush Life v éteru Hit Rádia těsně před 13. Za chvilku Poetika nebo Panic at the Disco, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Starém Lískovci v Osové ulici probíhají do čtvrtka práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
4: Co kdyby se hudba dala tvořit dotykem, pohybem i vlastním srdcem? Od května do září se Loutský klášter ve Znojmě promění v laboratoř zvuků. Interaktivní výstavu, kde se z vás stává dirigent, skladatel i vědec. Dirigujte orchestr, tvořte hudbu světlem, nechte si složit skladbu umělou inteligencí nebo objevte svět zvukových experimentů. Otevřeno denně od 4. května do 30. září. Laboratoř zvuků. Hudba, kterou zažijete na vlastní kůži. Znojemská beseda CZ.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Luci Daňková. 2400 padělků zabavila v prvním čtvrtletí Česká obchodní inspekce. Jejich hodnota v cenách originálu byla zhruba 5 milionů korun. Je to méně než za stejné období loňského roku, doplňuje mluvčí obchodní inspekce František Kotrba.
7: Docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilního zboží. Z toho celkového počtu zajištěných výrobků převažují v objemu ochrany známek značky jako Adidas, Tommy Hilfiger, Nike, ale i Rubikova kostka nebo Pokémon.
6: Za porušení práv duševního vlastnictví bylo rozdáno 69 pokud za bezmála 2 miliony korun. Advokáti apelují na politiky, aby se vrátili k odborné diskuzi nad návrhy zákonů. Upozorňují, že návrhy změn trestního práva teď často vycházejí z poslaneckých nebo senátorských iniciativ. Vůbec tak neprojdou připomínkovým řízením, kdyby se k nim mohli vyjádřit experti. Navíc bývají nesrozumitelné nebo špatně technicky zpracované. Více než 300 českých skautů a skautek pojede na sraz Jamboree. Uskuteční se od 1. do 8. srpna nedaleko Budapešti. Na akci dorazí kromě Čechů a domácích Maďarů také skauti ze Slovenska, Polska, Rumunska nebo Anglie a dalších nejen evropských zemí. Tématem jsou letos antické olympijské hry. Teď se podíváme k nám.
1: Tragickou dopravní nehodu vyšetřuje jihomoravská policie. Zemřela při ní o víkendu v Mikulově cyklistka. Auto jí srazilo ve chvíli, kdy stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Podle policie jeden šofér u přechodu zastavil, druhý ho ale podjel a vjel na chodník. Tam porazil dopravní značku a hlavně cyklistku.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy je dneska většinou polojasno, ojediněle se ale objevují přehánky. Teploměr ukazuje nejvýš 26 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 2:13, doufám, že pondělí. Zatím nemáte moc pondělovitých, jo? Že je jako v pohodě, co? Třeba ho dokonce zvládáte i s úsměvem. S tím pomůžou další hity Panic at the Disco, Poetika, teď David Guetta.

Panika the Disco s námi v éteru Hit Rádia. No a pozor, důležitá zpráva, na Disney Plus dorazí 27. července, což je přesně za týden, nový seriál Posedlost. Jo, první den dostupné 3 epizody, klasika, postupně budou přibývat díly, což je takový to náročný, když jde o něco napínavého. A to v tomhle případě rozhodně bude. Je to totiž psychologický krimi thriller, který sleduje agentku FBI, Alice Black, která pátrá po mimořádně chladné a vypočítavé sériové vražetkyni. Ale postupně se to mění z klasického lovu, protože životy obou žen se začnou proplétat. A seriál má zpochybňovat to, kdo je lovec, kdo kořist a kde vlastně leží hranice mezi spravedlností a pomstou. Jo, asi už teď je vám jasný, že tohle stojí za to vidět. No a proto pro vás něco máme. My pro vás totiž máme roční předplatné na Disney+. Ano, každý den jedno, celý tento týden. A princip je úplně jednoduchý. Stačí mi každý den odpovědět na moji otázku. Jednoho z vás vyberu. No a ten získá právě roční předplatné na Disney+. I dneska je ve hře. To znamená, já se ptám, jaká je vaše úplně zbytečná posedlost? Takový to, že jste tím posedlí, vlastně to furt potřebujete, ale víte, že je to vlastně úplně zbytečný. Jo, může to být třeba věc, to dělám hodně já, kontrolování počasí, každých 10 minut, jo, jako kdyby se tam náhodou něco za těch 10 minut změnilo, nebo takový to, že přerovnáváte věci v myčce třeba, nebo chodíte 6x denně kontrolovat cenu letenek, jo? I když třeba vůbec neplánujete někam letět. Jaká je vaše zbytečná posedlost? Napište mi na 777-937-777 a už za chvíli vyhlásím jednoho z vás, kdo získá roční předplatné na Disney+. A teď už Katy Perry.

0: Coldplay a Sky Full of Stars. Posloucháte Hit Radio. No a my hrajeme. Hrajeme o předplatné na rok na Disney+. Tam přijde už 27. července nový thriller Posedlost. A my jsme dneska řešili vaše posedlosti. A takhle, jste naprosto skvělí. Děkuju za tu spoustu zpráv. A co jsem pochopila, tak většina vašich posedlostí se týká jídla, hlavně sladkostí. A pak teda hodně rovnání věcí, od polštářků přes rohy u papíru po boty v botníku, což je těžký, zvlášť, když máte děti nebo partnera. Takže vám všem držím pěsti. Dneska jsem ale nakonec vybrala zprávu od Elišky. A hned pochopíte proč. Ta píše: krásné odpoledne, myslím, že moje posedlost opravdu smysl nedává, ale dělám to fakt pořád. Vždycky, když vidím SPZ auta, tak si musím v hlavě vynásobit všechny čísla mezi sebou, které na té SPZ jsou. A musím to stihnout hned. Nedej bože, když to auto někam odbočí a já to nestihnu. To pak mám klidně zkažený celý den. Tak Eliško, ano, je to sice asi zbytečná posedlost, ale dneska ti vynesla roční předplatné na Disney+, takže gratuluju, myslím si, že ti to i všichni ostatní přejou. Doufám, že si dneska stihla vynásobit hodně SPZ-ek. No a vy nebojte, protože další šance, další téma zase zítra. A hity úplně pro všechny. Tom Grennan nebo Cyril už za malou chvilku.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
3: Radíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: Elitedate.cz.
7: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
8: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.

poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?

Little bit of love. Tom Grennan s námi právě teď na Hit Radio. Krásné odpoledne. A my pokračujeme v terapii venkem. Tento týden po vás chceme historky z kempu. Ano, takový ten příběh z kempu, na který nikdy, nikdy nezapomenete. Vaše příběhy nám píšete na hitradio.cz. A i tento týden pro vás máme poukaz na nákup produktů, tentokrát značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na outdoor shopu forcamping.cz. Hrajeme o skvělé ceny, věřte mi. No a jeden z vašich příběhů, ten úplně nejlepší, vybereme v pátek ráno a ten z vás vyhraje. A vy nám píšete fantastické věci. Dneska tady mám příběh od Petra, jo. Zkuste si to představit. V kempu jsem chtěl udělat dojem a oznámil, že snídaně zařídím na ohni, jako správný chlap z divočiny. Po 20 minutách jsem měl studené párky, ohořelé obočí a půl kempu v kouři. Nejhorší bylo, že vedle nás 8letá holka uvařila na vařiči palačinky pro celou rodinu. Dostal jsem jednu ze soucitu a její táta mi půjčil kleště, abych si příště negriloval vlastní ruku. Od té doby mám v partě přezdívku Bear Grylls z systému. Petře, je to skvělý. Já jsem to třeba úplně viděla, věřím, že nejsem sama. Dámy a pánové, kdo jste se v tom případě taky poznali, jo? Podělte se s námi o váš příběh z kempu na hitradio.cz. No a jeden z vás už tenhle pátek vyhraje. Věřím, že vaše kempování je naprostá pohoda. Kabáti právě teď.

0: jaký máte pondělí. Dua Lipa, Houdini na Hit Radio. Prosím vás, dneska, 20. července, je Mezinárodní den šachu. Umíte hrát šachy? Mně to přijde strašně vznešený, jo, strašně hezky, já jsem je hrála jako dítě. A dala jsem si dva úkoly do dalších narozenin, což mi nedávám už moc času. Každopádně chtěla jsem se naučit péct nějaký pečivo, což se mi povedlo teď o víkendu. A jo, udělala jsem čabáty, já vím, že je to strašně jednoduchý. A vy umíte udělat mnohem lepší věci. To o tom já nepochybuju, naopak, to je dobře, že někdo umí péct i složitější věci. Ale šachy. Jako, nevím, jestli znáte takovou tu slavnou větu, a to je, život je jako šachy. Neumím hrát ani jedno. Jo, tak mě by zajímalo, myslíte si, že se to člověk ještě může naučit? Umíte někdo šachy, jakože si fakt říkáte, jakože to umíte? Že umíte strategicky prostě, kam s tím pěšákem, kam s tím králem, co? Nebo si myslíte, že je to zbytečné a je lepší se věnovat třeba Rubikově kostce? Co si o tom myslíte vy? Dáte si dneska party? Jestli neumíte šachy, tak si můžete dát dneska aspoň partii Člověče, nezlob se. Jo, to můžete, to našla lidi úplně stejně. Další hity do uší, za chvíli Shawn Mendes, Camila Cabello nebo One Republic.
1: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice. Postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
5: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.

0: nejnovější hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shawn Mendes a Camila Cabello v éteru Hit Rádia těsně před 14. hodinou. Za chvilku Rehab nebo Činasky, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně ve Starém Lískovci v Osové ulici probíhají do čtvrtka práce na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
7: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
8: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz používání mobilů ve školách vláda podle očekávání podpořila. Týkat se má dětí v mateřinkách, na základní škole i v nižších ročnících víceletých gymnázií. Kromě výuky a přestávek by měl zahrnovat také čas strávený ve školní jídelně, družině nebo ve školním klubu. Starším žákům a studentům může používání mobilů omezit nebo zakázat. Školní řád jako dosud. Cesty vlakem by mohly být příjemnější, pomoct k tomu může i nová kampaň Refreshněte s námi železnici, která se formou dotazníku ptá cestujících na to, co funguje nebo co naopak drhne. Popisuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
13: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
12: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení šampionátu na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Třetí je Francie. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Tragickou dopravní nehodu vyšetřuje jihomoravská policie. Zemřela při ní o víkendu v Mikulově cyklistka. Auto jí srazilo ve chvíli, kdy stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Podle policie jeden šofér u přechodu zastavil, druhý ho ale podjel a vjel na chodník. Tam porazil dopravní značku a hlavně cyklistku.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
1: V Brně a na jihu Moravy je dneska většinou polojasno, ojediněle se ale objevují přehánky. Teploměr ukazuje nejvýš 26 stupňů Celsia.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. S vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě to úplně nejlepší pro vaše uši. Právě teď Story of my life a One Direction, tak jdem na to.
14: Written in these walls are the stories that I can't explain.

One Direction dohrávají v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem a máme tady velké narozeniny. Dneska narozeniny slaví Seznamky. Ano, dneska slaví 331 let. To je husté, co? Od prvního inzerátu, který zněl gentleman 30-letý prohlašující, že má velký majetek, by se rád oženil s mladou dámou, která má kapitál 3000 liber. Tak od tohohle se ty dnešní inzeráty malinko liší, jo? Ale podstata, ta zůstává asi stejná. Chceme se párovat ideálně se zajištěným protějškem. Značka spěchá. Takhle, důležitá věc. 42% lidí se na Seznamkách setkala s totálním bizárem. Já si myslím, že to číslo by mělo být podstatně větší, protože jestli jste byli někdy na Seznamce aspoň 5 minut, tak... No nic, to je moje otázka. Dámy a pánové, teď je to na vás. Pojďte mi napsat 777-937-777. Co nejdivnějšího jste na Seznamce zažili, slyšeli nebo cokoliv jinýho vy? Jo? A nebo naopak, možná to pro vás byla čistě pozitivní zkušenost a našli jste tam životní lásku. Pojďte se podělit. Napište, co Seznamka byla pro vás. No a tohle je Rehab.

Činašky a slovenský klín v éteru Hit Rádia. A my řešíme seznamky. Zažili jste tam spíš bizár, anebo vám to naopak přineslo lásku na celý život? Píše třeba Ivča, měla jsem napsané, že miluju přírodu, procházky a mám doma kočičky. Přišel namachrovan týpek, který na mě hned, že procházky ho nudí, nestáší zvířata, zejména kočky. Pak už jsem ho neposlouchala. Vstala jsem od stolu a řekla mu na otázku, kam jdu, že musím nakrmit kočky. Jo, holt asi čuměl na oči na fotce místo popisu. Ale to je přesně ono. Jo, tady to někteří lidi ignorujou. Jo, třeba i ten pitomej popisek, to samý píše Martin. Ten píše, já jsem měl jasně napsané, že jezdím denně na kole. Měli jsme za sebou už pár týdnů, bylo to fajn a ona mi pak řekla, že jí ale vadí, že jezdím na kole. To je prostě strašně smutný. Ale hele, ne vždycky je to špatný, i když to tak může za začátku vypadat. Peťa píše, ahoj, tak mě udělali na seznamce službičku pánové, kteří neustále posílají ženám přirození. Nevyžádaný dick pic. Píše, pak už stačila jedna slušná zpráva a jsme spolu 9 let. Jo, vidíte, v tom davu těch obrázků, těch orlojí z Brna, stačí potom jedna normální zpráva a hele, jak to může klapnout. Pište dál na 777-937-777 svoje buď bizarní nebo hezký zážitky ze seznamek. A já posílám další hity, tohle je víkend.

0: we can dance all night.
1: Posloucháte Hit Radio, za námi Miles Smith a Nice to meet you. My tady řešíme právě seznamky, ty dneska slaví 331 let. A takhle, v podstatě se shodneme na tom, že seznamky můžou být super a vlastně i bizár. Jo, takže nerozřešeno. Každopádně může to být fakt hezký, píše třeba Olda. S nynější manželkou jsme se seznámili přes seznamku před 16 lety. Po 2 letech jsme se vzali. Máme 3 děti a 8 vnoučat. Občas se objeví nějaký mráček, ale klepe nám to. A to je hezký. Jo, potom tady další zprávu. Já jsem se svým mužem seznámila na seznamce a moc šancí jsem tomu nedávala. On málo mluvil a já hodně. Po prvním rande jsem si říkala, že si o mě musí myslet, že jsem úplně blbá a že někdy je mlčeti zlato. No a jsme spolu už 22 let. Jo, vidíte, důkaz Jarka, že prostě protiklady se přitahují. To je dobře, že jeden mluví víc a druhý míň. No ale stejně, dámy a pánové, musím to uzavřít naprostým bizárem. Je mi to líto. Simona píše... Já byla přes seznamku pozvána na otočku na výlet do Brna. Když jsem se zeptala, kde a co tak budeme dělat, napsal, že jede pracovně do spalovny domácích mazlíčků, které tam musí odvést. Z díky jsem odmítla. Panové, kdybyste potřebovali tipy na to, kam na rande klidně mi napište, já vám něco poradím, fakt, ale tohle ne, nevadí, tak držím pěsti, pokud zrovna hledáte lásku, ať to klapne. Další hity za chvíli, Adele nebo Miraj, slibuju, bez bizárů.
2: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Pálči u Kladna za 6 milionů 900 tisíc korun. Rodinný dům ve Frýdku Místku za 8 milionů 500 tisíc a 1 koruna. Rodinný dům v Meziříčku u Třebíče za 5 milionů 990 tisíc. Byt 2+1 v Ústí nad Labem na severní terase za 3 miliony 190 tisíc. A zemědělská usedlost v Chroustově u Nymburka za 2 miliony 990 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Ahoj, tady Sabina Laurinová. Ráda bych vás pozvala na rodinný festival Den princezen a rytířů 2026. Tentokrát jsem si pozvala Karol Aquido, Pokáče, Lollipops, Milana Peroutku, Káju a Bambuláčka, Adélu Zouharovou, Pavla Kožíška a mnoho dalších. Těšíme se na vás na zámcích Karlova Koruna, Blatná a Slavkov u Brna. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
7: Vážení rodiče, zanechte dítka kouzelným hrám a stavte se za námi na skleničku osvěžujícího vína či bublin. Vinařství Kněží Hora ze Bzence. Rádi vás pohostíme. Vinařství Kněží Hora CZ.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
11: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Tohle show mi rájí v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A kamarádi, máme problém. Je tady jeden velký průšvih, protože Italové mají příliš mnoho vína. Je to tak, zásoby na vinicích vystoupaly na maximální hodnotu 46 hektolitrů vína. Jen si to představte. No a v podstatě se dá říct, že potřebují naši pomoc. A kdo my jsme, abychom to odmítali, protože pojďme si říct, že co se týče Itálie, máme rádi všechno. Jo, pizzu, těstoviny, tiramisu, to víno samozřejmě, víno. Já myslím, že jediné, co nám vadí, tak může být třeba Mussolini, jo. Jinak milujeme italské věci. Takže jestli mě teď někdo v Itálii slyší,

0: Alex Warren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne všem. Za chvíli 3:45. Já se s vámi prozatím loučím. Slyšíme se dneska opět večer v 18:00 Hit Rádio Classic. Takže to nejlepší z 80., 90. a milénia. To je jasné. Budu se moc těšit a za chvíli už vaše oblíbená odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Dneska po 15. se na vás na Hit Radio City Brno chystá prázdninová odpolední show. Igor Doležal opět v plné síle. Probereme třeba to, kam se můžete v létě vyrazit osvěžit nejenom v Brně, ale na celé Jižní Moravě. Ostatně své tipy nám můžete také dát vědět. Na náš WhatsApp 720 890 848. Po 15. startujem.
1: Hit Radio City Brno.
3: Každý začátek je jednodušší, když na něj nejsi sám. Ve fitness centrech Fit People najdeš nejmodernější vybavení, přátelskou atmosféru i trenéry, kteří ti pomůžou dosáhnout tvého vysněného cíle. Navštiv Fit People v Jihlavě nad Bilou a na Bedřichově nebo Fit People Futurum v Brně. Fit People, to je přesně to místo, kde se tvoje předsevzetí mění ve výsledky. Více na fitpeople.cz.
4: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Už tam budem?
7: Nech toho!
6: Naštěji už tam budem?
7: Přestaň! Štěj mě vedro!
8: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Krásné odpoledne, Hit Radio City Brno přeje šťastné cestování. Buďte velmi opatrní, pokud jedete na trase Brno-Pohořelice. Tak za Modřicemi došlo k požáru osobního auta, na místě máme aktuálně hasiče a policii. Na Znojemsku na příjezdu do Tulešic ve směru od Vémyslic havarovalo osobní auto mimo vozovku. Na místě jsou také záchranné složky. Pokud jedete na Brněnsku mezi Rohoscem a Tišnovem u Hájku, tady máme hlášeny stavební práce a na D1 na 185. kilometru ve směru na Prágo, dejte majzla na porouchané osobní auto. Vaše dopravní info můžete poslat na náš WhatsApp 720 890 848. Dejte vědět, jak vám to sviští. Opatrně.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
4: Franto, co jsi to zaskoupil?
5: Zavařovací hrnec.
4: A co budeš dělat?
5: V létě okurky, v zimě svařák.
6: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
10: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a s nimi Bára Purkartová. Hezké odpoledne. Zákaz používání mobilních telefonů a dalších elektronických komunikačních zařízení ve školách vláda dnes podle očekávání podpořila. Uzákonění navrhli premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga, podle kterého byla podpora kabinetu jednomyslná. Naopak proti zákazu se v připomínkovém řízení postavil dětský ombudsman Martin Beneš. Mimořádně perné léto zažívají vodní záchranáři. Práce totiž letos mají mnohem víc než obvykle. Od začátku letních prázdnin už mají na kontě přes 550 výjezdů, což je o polovinu víc než za celý loňský rok. Často zasahují u kolapsů z horka. Někdy to jsou převrácená plavidla anebo vyčerpání při plavání. Sociální sítě postihl rozsáhlý výpadek, který se dotkl Facebooku a Instagramu. Platformy v neděli dopoledne hlásily chybové zprávy a lidé se nemohli přihlásit ke svým účtům. Co bylo příčinou masivního výpadku, zatím Meta neuvedla. Tenistka Barbora Krejčíková se po zisku titulu v Aténách posunula ve světovém žebříčku. Nově jí patří 26. místo. Nejvýše postavenou Češkou zůstává 6. Karolína Muchová. Hned za ní na 7. příčce je její přemožitelka z nedávného wimbledonského finále Linda Nosková.
11: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Dobré odpoledne všem posluchačům Hit Radio City Brno. Odpolední dopravní špička způsobuje zpoždění v okolí Vonařky a v Horních Hřbicích. Ke zpožďování spojů dochází také na tramvajových linkách 1 a 10 v místě jednokolejného úseku při ulici Knížské. Od dnešního dne probíhá uzavírka ulice Hradiska. Linka X75 jede pouze v úseku Obřany sídliště Bílovice nad Svitavou. Z Bílovic do Brna je nutné použít vlak. Z dopravního podniku vám krásné odpoledne přeje Erik Valenta.
0: Venku máme polojasno, teplota se nám pohybuje kolem 23. Maximálně to prý dneska dotáhne na 26 stupňů. No a k večeru se nám začne vyjasňovat.
1: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno je s vámi Igor Doležal a přeju dobré pondělní odpoledne. Teda musím říct, že ty návraty z dovči jsou fakt přísné. Teda pokud jste na tom podobně jako já, tak si vzájemně držme palce, ale nebojte, společně to rozhodně zmákneme. No a pokud máte nějaký tip na to, jak se dostat opět do módu hokna, klidně mi ho pošlete na WhatsApp 720 898 848. Děkuji.

Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme dobré odpoledne. No a už takto z kraje odpolední show je tady jedna prosba od jihomoravských záchranářů. Taky se vám v poslední době zdá, že to v Brně a nejenom v Brně dost houká? No, není se čemu divit, protože v těchto dnech se právě jihomoravští záchranáři potýkají s nadprůměrným počtem výjezdů. A proto vyzývají, aby jsme vždycky řádně zvážili, zda jejich pomoc opravdu potřebujeme. U mírných obtíží by nejdříve měla pomoc doma lékárnička. Pokud by to nepomohlo, pak vyražme k praktickému lékaři. No a pokud to zdravotní stav žádá, tak můžete jít i na lékařskou pohotovost. Hovor na linku 155 a výjezd záchranky by měl být až poslední instancí, a to u závažných stavů. Tak to mějte prosím na paměti. Mimochodem, jihomoravská záchranka, věděli jste to, že zřídila poradní linku pro neakutní případy. Stačí jenom zavolat na číslo 800 140 155 a zkušení operátoři vám poradí, kam se s problémem obrátit. Tak to mějte prosím na paměti, já teda můžu doporučit, pokud ještě nemáte, stáhněte si apku Záchranka, tam najdete opravdu moc užitečných rad a kdyby to šlo, tak by aplikace Záchranka i odoperovala. Fakt je super, mrkněte na to. Come on.

0: Pěkně do těch kytar řežou pánové z kapely Green Day. 21 Guns, za chviličku vystřídá Krištof, nebude chybět ani Teddy Swiss. No ale viděli jste, že přesně před 15 lety se tady u nás v České republice uskutečnila úplně první bezkontaktní platba kreditní kartou. A jak už v dopoledním vysílání Ondra Blaho nadhodil, zajímalo by nás, jestli jste pro hotovost a nebo jen pro platby elektronicky. Jaký máte názor? Klidně mi ho pošlete a případně hlasovku pošlete na 728 90 848, to je náš WhatsApp. Jsem zvědavý, jestli byste v Brně klidně stále ještě cinkali drobákama, případně šustili papírovýma, anebo už jenom kartou. Je to na vás.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Co je vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Max útočí na regál.
6: Barča skvěle trefila nákupní koš.
5: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5 000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
6: Nakupte v Baumaxu nad 5 000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
8: Balkan Night na maratonu hudby Brno. Poctivá balkánská tancovačka se vrací na nádvoří hradu Špilberg. V pátek 7. srpna to rozjedou slavná kapela Fanfare Čukerlia, Jumbo Agušovy orchestra a oblíbené DJské duo Malalata. Vstupenky na goout.cz. Navštivte Brno, město hudby UNESCO.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

11, to je to datum. No a Hanka napsala, já jsem pro hotovost i pro kartu určitě bych nerušila. Roman hlásá, že hotovost nerušit, v Brně se přece drobné vždycky hodí ještě. Minimálně teda na automat, na kafe na hlavasu. Ano, svatá pravda. Jana poslala, že klidně všechno kartou, aspoň by mi v peněžence nezůstávaly ty otravné kováky. No a Marek poslal, že hotovost mám vždy schovanou pro případ, že by zase nešel terminál. No, tak i to se stává. Já teda musím říct, že já mám hotovost vždycky u sebe, v kapse. Ano, to jsou kováky, přesně 123 korun v drobných. Cinkám jako oslíček, otřes se. No a jak to máte vy? Klidně se připojíte i vy ostatní na náš WhatsApp 728 790 848. Já moc děkuju za vaše reakce. Pro vás, pro všechny, další parádní muzika. Kro-

0: Vždycky, když slyším tuhletu nádhernou věc, tak si říkám, to má někdo štěstí, že umí zpívat. No jo, Emily Sande a profesor Green, tady u nás v éteru Hit Radio City Brno. Už za chviličku Ava Max, také Damiano David, Poetika, možná zbude čas i na Espresso Macchiato a Tommy Hokeše. No ale ještě předtím mrknem k nám na WhatsApp, napsala nám ještě Leňa, že dobrý den, když se mám vyjádřit zaplatit hotovostí anebo kartou, tak kartou je to pohodlnější, ale hotovost mít u sebe je taky potřeba, takže určitě hotovost nerušit. Krásný den, Lenka, Leni, moje řeč, moc děkujeme. No a samozřejmě přeju, ať se daří, nejenom tobě, Leni, ale všem, kteří jste právě teď také z Heteru nebo s Hitrádiem City Brno. Ať už jste v práci nebo třeba na cestě z práce domů, tak šťastné cestování a doufám, že i další parádní muzika i za volant udělá radost.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Teketice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
6: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Jenom hity. Hit Radio.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: espresso macchiato.
1: Tak klidně i presíčko si dejte za volant, pokud cestujete, no a samozřejmě mějte oči na špičkách a lehkou nohu na plynovém pedálu, protože pokud jedete třeba po D1, tak 203. kilometr ve směru z Brna na Vyškov. Tady máme hlášen porouchaný kamion, dejte majzla. V Brně v Chrlicích v ulici Roviny havarovalo nákladní auto, i tady se projíždí opatrně. Na trase Brno Pohořelice za Modřicemi došlo k požáru osobního auta, na místě jsou stále záchranné složky. No a pokud byste projížděli po D1, tak z Brna na Vyškov tady máme hlášeno také porouchané osobní auto. Je to 204,5 kilometr, tak opatrně. Přejeme šťastné cestování, jakékoliv vaše dopravní postřehy můžete poslat na náš WhatsApp 720 890 848 klidně hlasovkou anebo zprávou, to necháme na vás. Šťastnou cestu a další parádní muzika už za chvilku.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
9: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, hvězdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečnic s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Máme 16 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Tuzemské čerpací stanice zaznamenaly v předchozích dnech nárůst poptávky řidičů zhruba o 10%, někde i více. Část motoristů se totiž krátce před koncem vládních regulací předzásobila pohonnými hmotami, ještě za nižší ceny. Patrný byl nárůst prodejů, hlavně u nafty. Cesta vlakem by mohla být příjemnější. Vznikla totiž kampaň Refreshněte s námi železnici. Probíhá formou dotazníku, který přiblíží mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
13: Otázky se zaměří na běžnou zkušenost s cestováním po české železnici. Od pocitu bezpečí přes čistotu a dostupnost služeb až po srozumitelnost informací, například při mimořádnostech. Zapojení přitom nevyžaduje registraci ani poskytnutí osobních údajů. Je anonymní a zabere jen pár minut.
12: Dotazník je možné vyplnit až do konce letních prázdnin. Automobilka Škoda zahajuje tradiční letní dovolenou. Potrvá 2 týdny a celkem si bude volno užívat bezmála 37 tisíc lidí. Hromadnou dovolenou podnik využije k nutným opravám a rekonstrukcím. První zaměstnanci se do práce začnou postupně vracet noční směnou. Z neděle na pondělí 3. srpna. Fotbalová Sparta zná soupeře pro 3. předkolo Ligy mistrů a rozhodně ji nečeká nic lehkého. Los ji totiž dnes vybral francouzský Lyon. První zápas se bude hrát v Praze 4. nebo 5. srpna. Odveta pak 11. na hřišti soupeře.
14: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy? To zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
15: Krásné pondělní odpoledne všem na vlně Hit Radia City Brno. Se zpožděním do 10 minut počítejte prosím na trasách linek 49 a 78. Ostatní linky jezdí převážně bez zpoždění. Od dnešního dne došlo k omezení dopravy v Chrlicích. Autobusy ve směru do Chrlic vynechávají zastávku u místního nádraží. Omezení se týká i regionální linky 509, která oblast Chrlic obsluhuje okružní trasou. Z dispečingu dopravního podniku se s vámi loučí Erik Valenta.
1: Dneska žádná teplotní divočina nehrozí, venku máme příjemných 23 stupňů, no a večer se začne vyjasňovat, takže možná budou na jižní Moravě vidět i hvězdy. Ale čeká nás teda řádné ochlazení na noc, teploty klesnou na 11 až 8 stupňů.
10: Hit Radio City Brno.
1: I po 16. vyšíváme na Hit Radio City Brno na vaší skvělé náladě. A co byste řekli na to, kdybych vás protáhl na hudbu na Vinicích? No, panečku, nezní to špatně. Mám pro vás dva volňásky a už za chviličku vám řeknu, jak si je můžete vyhrát.

0: posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme krásné pondělní odpoledne. Sliboval jsem dva volňásky na hudbu na vinicích a samozřejmě, přestože někteří se drží toho hesla, že slíbené vydrží i pětiletku, tak já ani zatahovat nebudu. A nejhezčí na tom je, že si sami můžete vybrat, na který koncert hudby na vinicích se chcete vydat. Fakt nekecám. Všechny termíny a místa najdete na hudbanavinicích.cz a pokud chcete tyto vstupenky vyhrát, tak bacha, úkol, zaspívejte kousek refrénu a pošlete mi to hlasovkou na náš WhatsApp 720 890 848, kousek refrénu, samozřejmě jednoho z interpretů, které máte rádi a kteří na hudbě na vinicích samozřejmě vystoupí. A dvě vstupenky na libovolný koncert jsou vaše. A abyste nemuseli lovit v paměti slova, tak vám možná trošku napovím, protože mimo jiné se můžete vydat na koncert kapely Vohnout. Nebudou chybět ani No Name. A to už tento víkend v Popicích. No a můžete mi naspívat třeba i Anetu Langerovou. Tak jsem zvědav na vaše pěvecké výkony. 720 890 848, to je náš WhatsApp Hit Radio City Brno a na něm dva volňásky na hudbu na vinicích. Držím palec.
1: Hudba na vinicích s Rajvkou.
2: Nejkrásnější české a moravské vinice.
1: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
2: Špičková vína.
1: To je hudba na vinicích s Rajvkou. Hudba na vinicích.cz.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio City Brno.
0: Hit Radio.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Na Hit Radio City Brno nám doznívá Ariana a víte, která mega slavná kapela miluje právě tuhletu skladbu od Riany? Je to Metallica, která před pár lety právě tuhletu písničku slyšela v rádiu v autě, když cestovala po Spojených státech. A tak si je pěkně celá kapela zaspívala. No a šlo jim to náramně. No a pokud umíte, nebo třeba pokud stejně jako já zpívat neumíte, tak to vůbec nevadí, protože vy si můžete dneska odpoledne vyspívat dva volňásky na hudbu na Vinicích, na jakýkoliv koncert, který si sami vyberete. Mrkněte se na www.hudbanavinicich.cz a zkuste mi na náš WhatsApp poslat hlasovkou krátkou pasáž, krátký úryvek jakéhokoliv oblíbeného interpreta, který na hudbě na Vinicích samozřejmě vystoupí. A pokud se vám to povede a pošlete mi to na 728 790 848, tak dva volňásky budou třeba právě vaše hudba na Vinicích, tak to omrkněte a pojďte do toho, nebojte se.
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
6: Asi nedotlak vody vytlačil nad hladinu.
7: Najednou prostě letíš jako pták.
8: Na tohle nikdy nezapomenu.
9: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
10: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
11: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
10: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
12: firmanazážitky.cz.
13: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
14: Snídaně šampionů je zpátky v kompletním složení.
15: Musíme říct, že opravdu ve formě.
16: Silnější než kdy dřív.
14: Propojuje ubytovatele, výletky. Tak ještě jednou.
13: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tak i tuhle pecku si můžete zaspívat společně s Adamem Ďuricou, pokud vyrazíte na hudbu na Vinicích, konkrétně 1.8. vinařství Lahofer z Nojmo, takže pokud byste měli chuť na Adama Ďuricu, tak vypravte se právě v tento termín a přímo do Znojma. Každopádně vy jste dneska mohli posílat hlasovky své pěvecké výkony na náš WhatsApp 720 890 848, samozřejmě s interpretem, kterého máte rádi a na kterého byste třeba možná i chtěli jít na hudbu na Vinicích. No, ale samozřejmě vyhrát vždycky může jenom jeden, takže...
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se světcem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro všechny jasný poselství, tomu se říká přátelství.
0: Tak já moc gratuluju, to byla Lenka, Leni, klobouk dolů. Dva volňásky na jakékoliv vystoupení, na jakýkoliv koncert v rámci celé hudby na Vinicích jsou tvoje, Leni. Já moc gratuluju a děkuju za to i hlasovku, pěvecký výkon, oznámkovaný jedna hvězda. Pokud vám to dneska nevyšlo, nevadí, soutěžíme celý tento týden, takže stačí jenom poslouchat Hit Radio City Brno a máte to skoro v kapse. Tak Leni, gratulace a spojíme se.
2: Hudba na Vinicích s Rajvkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajvkou. Hudba na Vinicích.cz.
4: Hit Radio City Brno. Let's go.

0: Tak doufám, že jste se i vy podupkávali hezky do rytmu, tolik Dermot Kennedy Kiss Me. Tady u nás na Hit Radio City Brno máme za 5 minut 4:45. Nejvyšší čas možná zjistit, co se bude dít nejenom tady u nás v Brně, ale na celé Jižní Moravě. Nový týden teprve začal, ale my už máme jasno, co se bude dít nejenom o tomto víkendu. Zveme vás třeba na největší afro událost v České republice. Už tuto sobotu 25. července se můžete vypravit na afro festival na Novou zbrojovku v Brně na Lazaretní 9. Program startuje v sobotu už ve 13 hodin. Pokud stejně jako já milujete třeba pozorování letní oblohy, pak byste se mohli vypravit i na pozorování večerní oblohy na brněnskou hvězdárnu. Nejbližší volný termín je příští pondělí 27. července od 22. hodiny a pokud se vypravíte, tak uvidíte takové skvosty jako Venuši, Saturn a nebo Mars. Nádherná podívaná. No a zítra 21. července jste zváni i na hudební festival Znojmo, který přivítá nejvýraznější mladé talenty, kteří stojí teprve na počátku své hudební kariéry. Zítra v centru Znojma vystoupí od 18. hodiny vítězové nejuznávanějších dětských soutěží mladých talentů Kocianovo Ústí, Hranova violončelová soutěž, Národní soutěž Základní umělecké školy Amadeus Brno, no a na samotný koncert dohlíží patron festivalu uznávaný houslový virtuos Pavel Šporcel. Takže pokud se vypravíte už zítra od 18. hodiny, tak věřím, že budete mít o kulturní zážitek postaráno.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: V realitách se nečeká, tam se jedná, ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
3: Brno ovládne Rio de Janeiro. Od 30. července do 2. srpna vypukne největší brazilská party široko daleko. Brazil Fest Brno. Strhující koncerty, vjezdy přímo z Brazílie, taneční show, exotické speciality i program pro celou rodinu. A to hlavní, karnevalový průvod bubeníků a tanečních s alegorickými vozy roztančí celé Brno. A letos poprvé v centru města, 2 dny úplně zdarma. Brazil Fest Brno, vaše letenka do Ria. Více na www.brazilfestbrno.cz.
4: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Tak to byly Support Lesbians, jejich úžasné kliše. My teď vyrážíme na silnice, což kliše rozhodně není, protože máme tady pro vás na Hit Radio City Brno další aktuální a taky nejrychlejší dopravní servis. Brno, Vídeňská ulice ve směru z centra, tak tady máme hlášeno odstavené osobní auto v místě, velmi silný provoz, počítejte se zdržením. Pokud jedete po D1, tak 183. kilometr ve směru na Prahu, tady stojí odstavená dodávka. Na trase Brno Pohořelice Zámodřicemi došlo dnes odpoledne k požáru osobního auta. Zdržet by vás to tady už nemělo, ale kdybyste náhodou měli třeba z tohoto místa aktuální info, klidně pošlete zprávu anebo hlasovku na náš WhatsApp 720 890 848. Také na D1 ve směru z Vyškova na Brno, tady stojí odstavená dodávka, je to 198. kilometr a vidím, že pro tento okamžik by to mohlo stačit. Přeju šťastné cestování a kdyby cokoliv, klidně nám pošlete zprávu, případně hlasovou zprávu na 720 890 848, což je náš WhatsApp. Děkujem.
1: Franto, co jsi to zaskoupil?
2: Zavařovací hrnec.
1: A co budeš dělat?
2: V létě okurky, v zimě svařák.
3: Zavařovací hrnec, chytrý pomocník do každé domácnosti. Domo.elektro.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: České dědictví UNESCO. To jsou nekonečně krásné památky a taky nekonečná soutěž. Navštivte alespoň 3 a vyhrajte víkendové pobyty, mobil, tablet i řadu dalších cen. UNESCOvé památky jsou jak vystřižené z pohádky. UNESCO.ček.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 17 hodin, krátké zprávy a Bára Purkártová. Pěkné odpoledne. Do Česka se zřejmě už dnes vrátí 2 vrtulníky, které pomáhaly při hašení rozsáhlých požárů ve Francii. Jejich posádky tam provedly stovky schozů vody. Čeští hasiči pak nadále pomáhají ještě s likvidací požárů v Řecku, kde budou působit celkem 4 týdny. Čeká nás jedna mimořádná nebeská podívaná. Ve středu 12. srpna k večeru totiž nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí při pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z Česka pak bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 85% slunečního disku. V Evropské unii začal platit zákaz likvidace neprodaného oblečení a obuvi. Opatření je dalším z kroků ke snížení množství odpadu. V unii se každoročně zlikvidují stovky tun oblečení, které se dlouho nedařilo prodat. Mělo vadu nebo ho po zakoupení na internetu zákazníci vrátili. Čeští fotbalisté jsou v žebříčku reprezentací FIFA po skončení mistrovství světa v Severní Americe na 48. místě. Do čela pořadí se dostali šampioni ze Španělska před svého finálového soupeře Argentinu. Na třetí příčce teď figuruje Francie.
9: A jak to v Brně jezdí z pohledu městské hromadné dopravy, to zjišťujeme přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
10: Dnes naposledy zdravím posluchače Hit Radia City Brno. Z důvodu cizí dopravní nehody na silnici 52 a hustému provozu dochází k výraznému zpoždění autobusů na linkách v jižní části města v okolí dálnice. Dále došlo k mimořádné události v jednokolejném úseku při ulici Knížské. Na linkách 1 a 10 prosím očekávejte nepravidelnost. Od dnešního dne je uzavřena ulice Hradiska v Obřanech. Pro jízdu k obřanskému sídlišti je nutné využít vlak S2 přes Bílovice na Svitavou. Dobrou zprávou pro cestující je uznávání shuttle karet pro brněnské zóny. Přejeme všem našim cestujícím krásné odpoledne. Z dispečinku dopravního podniku Erik Valenta.
0: Aktuálně v Brně měříme 22 stupňů Celsia. Zítra si dá sluníčko, na jižní Moravě sice trošku volnější směnu, ale ráno to bude na kavčo a mikinou, odpoledne už na tričko. teploty 22 až 23 stupňů při úterku. Co se týká noci, tak ta má být prej jasná, ale hodně chladná. Teploty se můžou dostat jenom na 8 až 11 stupňů.
6: Hit Radio City Brno.
0: I po 17. je s vámi Hit Radio City Brno a Igor Doležal. Přeju hezké odpoledne a už za chvilku zamíříme k vodě. Hit Radio. Já jsem tady teda teď 14 dnů nebyl, ale prý tady u nás na Jižní Moravě byl opět teplotní Saigon a jak to aktuálně vypadá s kvalitou vody právě u nás v Jihomoravském kraji, tak to omrkneme už za chviličku. Teď ale hudební vzpomínka na Cher a Believe.

Posloucháte Hit Radio City Brno, přejeme krásné pondělní odpoledne. Pravda, já teda musím říct, že jsem se vrátil z dovolené ze Španělska, kde jsme měli prosím pěkně 18 až 22 stupňů. Byla tam fakt jako kosa, takže pokud se vydáváte třeba i vy do Španělska, tak severní část Vigo, blíž k hranicím s Portugalskem, tam to je minimálně na podzimní bundu. Každopádně, když se vrátíme k nám do České republiky, tak musím říct, že jsme s mojí drahou byli velice příjemně překvapeni, protože jsme přijeli se ohřát, no. A jak se dívám na tento týden, tak spíš nás čeká příjemné léto než tropické peklo. Po dnešním ochlazení se teploty budou držet v tomto týdnu většinou kolem 22 až 26 stupňů Celsia. Občas se objeví sluníčko, ale úplně modrá obloha nebude. Na konci tohoto týdne se můžete, nebo může přidat i více oblačnosti a místy i déšť a také přehánky. Na koupání to ale rozhodně ještě bude, takže když si vyberete místo, kde se voda rychleji ohřívá, litovat nebudete. Brněnská přehrada, chcete-li Prýgl, hlásí aktuálně vhodnou vodu ke koupání. Jenom tady z Jižní Moravy, Nové Mlýny v Laguně 1 a 2, tady jsou hlášeny Synice, takže pokud budete třeba na víkend plánovat výlet na Pálavu, tak před příjezdem bych ještě mrknul na aktuální mapu hygieniků, protože vzorky se v kraji pravidelně obnovují a stav se může během tohoto týdne ještě změnit. Za mě tento týden koupání, pokud se týká tedy přírodních koupališť a samozřejmě také ploch, tak Luleč na koupání úplně ideální, Nové Mlýny na celodenní výlet a skvělou atmosféru Pálavy. Tak si to užijte.

0: Tak to byly Lady Gaga a Bruno Mars na Hit Radio City Brno a teď se opět přesvědčíme o tom, že samozřejmě je dobré sledovat své okolí a nemyslím sledovat jako sledovat, ale všímat si a dívat se kolem sebe. Proč to nám řekne Markéta Skřivánková, tisková mluvčí Městské policie Brno.
1: Krásný den všem posluchačům Hit Radia City Brno. Strážníci o víkendu pomáhali seniorovi z Nového Lískovce. Jeho sousedka jsem přivolala poté, co z jeho bytu uslyšela velkou ránu. Když se ho ale pokusila kontaktovat, aby si ověřila, že je v pořádku, neotvíral jí dveře, přestože se v bytě svítilo. Před dveřmi měl navíc nevyzvednuté dozy s obědem. V obavě o jeho život proto raději přivolala strážníky. Ani na jejich zvonění a bouchání ale starší muž nereagoval. Hlídka pořádkové jednotky městské policie se proto rozhodla dveře bytu otevřít. Protože byly zamčené, museli strážníci odvrtat zámek, aby se co nejrychleji dostali dovnitř. Hned na to našli 86-letého seniora ležet na zemi v obývacím pokoji. Byl sice při vědomí, působil ale zmateně a s hlídkou komunikoval jen sporadicky. Hlídka tedy obratem vyrozuměla záchrannou službu. Zdravotníci pak po prvotním ošetření převezli staršího muže do nemocnice. Strážníci mezitím opatřili dveře novým zámkem a klíče předali rodinnému příbuznému, který se na jejich žádost do bytu dostavil. Děkuji za pozornost a za městskou policii Brno vám přeji krásný den.
0: Děkujeme za pozitivní informaci, hlavně, že to dobře dopadlo.
2: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
0: Vítám u nás Richarda, který natáčí pro Slevomat videa ze všech možných zážitků. Ahoj Richarde, čím nás dneska oblaží?
3: Ahoj, no tak přemýšlel jsem o tom, kouknul jsem z okna a tamhle je to v plném proudu, teplo, prázdniny. Pak jsem kouknul na Slevomat a pak mě to napadlo.
0: No tak moc děkuju, jsi dneska nějaký tajemný, ne?
4: Kubo, jaký je tvůj životní vysněný zážitek?
0: Nevím, asi seskok z let.

0: divadla, ale vlastně se tak trošku bojím.
1: Tak není na co čekat, protože život je krátký. A taky teď jsou přesně tyhle zážitky v akci na Slevomatu.
2: Hele, fakt jo, jakože zrovna tandemovej skok.
1: Jo, mega se strefil. Je teď akce na to nejlepší z kategorie zábava. Let balonem, jízda ve Ferrari, bungee, skok z letadla. Takový ty zážitky, co chceš prostě aspoň jednou za život zkusit. Tak teď je ta správná chvíle.
2: No jo, fakt, že je tady normálně tandemový seskok a ten jsem jako vždycky chtěl, no ale tak jako já nevím, jestli to dám.
1: Ale musíš.
2: A ty jsi to zkoušel?
1: No jasně, a jestli ty ne, tak pořád nevíš, co to je adrenalin, jako no, to je fakt game changer.
2: Jako fakt nevím, no.
1: Hele, nahoře tě na sebe přiváže tandem pilot a vyskočí s tebou, takže to rozhodnutí není na tobě. A pak už je jenom čistá euforie, jako to zkus a příště mi řekneš.
2: No tak jo, no teda.
1: Slibuješ?
2: No, na svou čest.
1: Okay.
3: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande? Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date? Neslevujte ze svých očekávání.
6: Elitedate.cz
8: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Hit Radio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.
1: Potkal jsem tě zase po...

Ladí vás hit Rádio City Brno, mistrovství ve fotbale je za námi, španělským šampionům samozřejmě gratulujeme. A myslím, že dneska byla po celém Španělsku maňána, jakou ještě nepoznali, protože včera večer to vypadalo ve Španělsku takhle. A jak mi psala ségra, tak pařili až do 7 do rána. Tak to se někdo má. Ale víte o tom, že existuje šnečí mistrovství světa? Ano, i šneci mají svůj šampionát, jen jim trošku díl trvá, ten závod samotný, protože už přes půl století se závodí v anglickém hrabství Norfolk. Letos se běžela raketová trať dlouhá 33 cm a vítězný šnek to zvládl za neuvěřitelné 3 minuty a 25 vteřin. Tak to už je skoro F1 s ulitou, pravda. A po závodě prý funěl, hledal stín a jeho ty karla měli takový průvod.

0: Na Hit Radio City Brno doznívají Jax Jones a také Callum Scott. A pokud se vám líbí nějaká muzika a nemůžete si vzpomenout, jak se jmenuje, v případě nevíte, tak doporučím, abyste se mrkli k nám na naše webovky www.hitradiocitybrno.cz/playlist a tam najdete všechno. Tak ale my se samozřejmě teď z našeho webu mrknem na naše sociální sítě, takže pokud byste dneska večer se přihlásili a připojili k nám do party, tak samozřejmě pro vás jedna dobrá zpráva. Už dnes večer můžete na našich sociálních sítích Hit Rádia City Brno soutěžit o volňásky na megakoncert Marka Stracenera. Pokud byste rádi vyrazili gratis na Letenskou pláň, tak už dnes večer omrkněte sociální sítě Hit Rádia City Brno. A třeba to dopadne. Tak já budu držet všechno, co můžu, hlavně palce. Igor Doležal pro dnešek se loučí. Přeju vám klidný pondělní večer. Zítra od 15. tady budu znovu. Moc se těším. Ahoj.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Česká sherry rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
3: Širokou nabídku vozů najdete v Kartek Motor v Brně Komárově. Více na cartec.cz.
4: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný.
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
9: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
9: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
9: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
9: firmanazážitky.cz.
12: Hit Radio. Sprcha na žetony, chatka, co voní dřevem a pohled na jezero místo televize. A ty jedeš místo kempu zase na All Inclusive do hotelu s bazénem? Hit Radio a 4Camping ordinují terapii venkem. Napiš nám na náš web tvou vzpomínku na svoje kempování a vyhraj luxusní výbavu na další výjezd. Terapie venkem na Hit Radio.
13: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz a zkoušejte na prodejnách po celém Česku.
14: Hit Radio City Brno.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Na Brňansku mezi Moravskými Bránicemi a Silůvkami je uzavřena vozovka z důvodu prací na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na naše WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nám nebo nahrajte hlasovou zprávu.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
1: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Vyměňte hluk města za vůni trávy. Balkón za vlastní terasu se zahradou. Stísněný byt za nový dům. To všechno za cenu bytu v Brně. Branišovice. Místo, kam se budete každý den těšit domů. Více na rdbranišovice.cz.
5: Radíte?
6: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
6: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
6: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
6: Mrkneme do Pařížský.
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
7: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
9: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv Lucie Daňková. Až o koruny zdražila místy paliva v Česku s koncem regulace cen pohonných hmot. Ministr dopravy Ivan Bednárek řekl, že se změna pravidel v cenách zatím plně neprojevila. Podle něj čerpací stanice stále nabízejí dříve nakoupená paliva.
12: Zatím to nemělo takový dopad, jako bylo očekáván, takže všichni se řídí světovými trhy a ten přepil realizačních cen na totemech ještě není vidět. Vláda si ponechala tu legislativu a může zasahovat.
11: Zastropování cen totiž skončilo právě v době, kdy ceny ropy ve světě rostou po další eskalaci napětí na Blízkém východě. Lávka nad výběhem vlků je opět přístupná. Kvůli havarijnímu stavu ji Šumavský národní park po 10 letech loni zavřel a letos opravil. V návštěvnickém centru v Srní na Klatovsku se 1/4 kilometru dlouhá dřevěná lávka místy zvedá do výšky 4 metry nad zemí. Ve středu 12. srpna nastane zatmění slunce, které za měsícem zcela zmizí, a to v pohledu z Grónska, Islandu a části Španělska. Z České republiky bude možné zahlédnout, jak měsíc zakryje zhruba 83 až 87% slunečního disku. No a Češi na fotbalové mistrovství světa prosázeli 4 miliardy a 900 milionů korun. Je to o miliardu více než předešlý šampionát v roce 2022. Důvodem bylo i to, že se letos odehrálo o 40 zápasů více. Zájem o živé sázky byl ale nižší, řada zápasů se totiž hrála v pozdních nočních hodinách.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
11: Noc polojasná, skoro jasná v severní polovině území, oblačno, ráno bude pak chladné. Nejnižší teploty 11 až 7, v údolích ojediněle 5 stupňů. Den pak proměnlivý, postupně od severu zataženo, oblačno, přehánky k tomu a večer budou oblačnost i srážky ubývat. Nejvyšší teploty pro úterý 18 až 22, na jižní Moravě bude tepleji 25 stupňů.
13: Krásný večer, 2:08, s vámi už Kateřina Pechová. No a hlavně to nejlepší z 80., 90. a taky milénia, ano. Opět se vrátíme o spoustu let zpátky a užijeme si ty fantastický songy. Začínáme s ultimátní romantikou Meatloaf a I Would Do Anything for Love. Tak si to užijte a hezký večer.

hlas. Whitney Houston, Saving All My Life For You. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer. Hele, co ty teploty? Jako dotklo se vás to? Protože přece jenom pokles o nějakých 10 stupňů už je znát. A co? Přes den dobrý. Jo, to ještě příjemné. Myslím, že v tom jsme celkem v pohodě. Ale co ty rána? Jakože 10, 5 stupňů? No, nevím, po těch třicítkách to není úplně jako ideální, respektive trošku nás to asi nutí vytahovat svetříky. Jo, možná je to i rozumný vytáhnout svetry. Jako není to úplně ideální takhle uprostřed července, ale zase hele, pojďme si říct, dovolená ve Skandinávii je drahá. Jo, to je strašně drahé, ubytování, všechno. No a my teď máme v podstatě Skandinávii tady, jo. Jediný co, tak aby to bylo pro vás ještě víc jako adekvátní, nebo aby to bylo víc jako opravdu tam, tak byste měli víc jezdit na kole a mělo by vám víc být všechno jedno. A taky byste měli být šťastnější, protože třeba Finové, ty jsou hrozně šťastný. Tak se usmívejte, best life!

0: It's Like That, Run DMC a Jason Nevins, rok 1984, posloucháte Hit Radio. Hit Radio Classic konkrétně, ano, dáváme si to nejlepší z 80., 90. a taky milénia jako každý večer. No a teď jsme byli v roce 84. Jednoduše, elegantně, samozřejmě, poskočíme o 10 let dopředu. A navíc si tak poskočíme nenápadně do Česka, protože právě v roce 94 vyšel song od jedné z nejoblíbenějších českých kapel. To je asi bez debat, jo? Ano, Šťastný chlap od Lucie je opravdu z roku 94 a my si ho dáme za chvilku, k tomu Alphaville nebo Jennifer Lopez.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Jennifer Lopez, Jenny from the Block, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, taková zajímavost, skončilo nám mistrovství světa, ale pozor, víte o tom, že existuje šnečí mistrovství světa? Jo, už přes půl století se koná v anglickém hrabství Norfolk. Letos na trati 33 cm. Všechny naprosto rozsekal šnek majitele. Pozor, ten šnek urazil trať, připomínám 33 cm. Za 3 minuty 25 sekund. Huh, představte si tu rychlost, jo. 33 cm za 3 minuty 25 sekund. Jak musel vidět ten svět rozmazaně, jo. Ty kadla mu vládly. Neskutečná rychlost. Co mu k tomu asi hrálo? Asi tohle.

0: George a The Crying Game v éteru Hit Rádia. Krásný pondělní večer, doufám, že jste pondělí zvládli bez úhony, jo, jakože možná ne s úsměvem na rtech, ale v pohodě. Pondělky jsou těžký, zbytek toho týdne už bude určitě naprostá pohodička. Jako se to zpívá v tomhle legendárním songu Nothing's Gonna Stop Us Now, jo? Starship už za chvíli, George Michael k tomu, nebo Anna K.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Max útočí na regál.
1: Barča skvěle trefila nákupní koš.
0: Nákup v Baumaxu právě přesáhl 5000 korun. Získáváme slevu 500 korun na další nákup.
1: Nakupte v Baumaxu nad 5000 a získáte slevu 500 korun na další nákup. Platí do 26. července. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Krásný večer, minuta po 19. hodině, s vámi Kateřina Pechová a to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a co by bylo, aby chyběl král popu? To by nešlo. Ne. Takže si ho dáme teď. Michael Jackson a Beat It. Tak si to užijte.

Tina Turner, I don't wanna fight. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hele, a je to dobrý. Ještě pořád je na světě spousta dobra, i když to tak třeba občas nevypadá. V Tokiu mají velmi specifickou restauraci. A jestli tam někdy poletíte, tak doporučuji navštívit. Je to restaurace mylných objednávek. Obsluhují tam totiž pouze lidé s demencí. A chyby v objednávkách jsou součástí toho zážitku. Cílem je naopak šířit radost, empatii a bourat předsudky vůči lidem právě s touhle nemocí. Takže dobře, asi nedostanete úplně to, co jste si objednali, ale dá se říct, že dostanete to, co jste ani nevěděli, že potřebujete. A já si myslím, že to za to stojí a je to extrémně hezký nápad, takže velká pochvala do Tokia a pro vás Real McCoy.

0: Gareth Gates to prostě umí. Suspicious Minds v éteru Hit Rádia a krásný večer. Jo, to jsou prostě přesně ty songy, co vám pomůžou se oklepat z toho pondělí, což je potřeba, jo? Hele, pojďme chvilinku, pokud máte, tak se zastavte a setřeste to ze sebe, jo? Prostě rukama, nohama, hlavou, je to pryč. Jo, pondělí je téměř u konce, doufám, že jste to setřásli úspěšně, případně se ještě párkrát zatřeste. Já vám k tomu dál budu hrát songy, které pomůžou s tím zbavení se toho pondělí, co je za náma, jo? U téhohle se to třese úplně samo. Eurythmics, Mariah Carey nebo Genesis už za chvíli.
1: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

Rádio, když se probudíte do slunečného rána a cítíte, že tohle bude dobrý den.

One Sweet Day, Mariah Carey a Boyz II Men na Hit Radio. Krásný večer. No pozor, pánové. Pánové, doufám, že doma sekáte latinu, protože hele, možností je spoustu, jo. Jedna paní v Británii si teď třeba vzala svůj lustr. Takhle, moc hezký lustr, jo, takovej fakt jako okrasnej, jsou na něm cinkrlátka, jo, fakt jako moc hezký lustr. No a jednoduše proto, a ona teda to odůvodňuje tím, že poslouchá mnohem lépe než její bývalý manžel. Což je jasný, že lustry nemluvěj a taky neumějí jako odporovat, jo, a odejít sami z místnosti většinou. Ale pánové, jo, zvláště jestli máte třeba doma hodně hezký lustr, nebo vaše paní ráda nakupuje hezký lustry, nebo něco podobného, tak buďte hodní. Jo, možná dneska klidně na tom gauči řekněte, tak milásko řekni, jaký jsi měla den. Ale potom si neodejděte do ledničky pro něco dobrýho, ale normálně zůstaňte sedět 10 minut, věřte mi, stačí. Ona bude strašně šťastná. No a dámy, vy teda buďte na ně taky samozřejmě hodný, jo? R.E.M. a Bad Day právě teď.

0: Don McLean a Crying. Posloucháte Hit Radio. Doufám, že vy nepláčete teda, jo? Že to je samý úsměv, radost, že nejnáročnější den týdne máme za sebou. No a před sebou už pohodička. Hele, do víkendu, už jenom 4 dny. Tak nic, jo? Úplně v klidu. A s tím nejlepším v uších to bude úplně samo. Za chvilku už třeba Three Doors Down, tahle romantika Here Without You, k tomu Crazy Town nebo Cock Robin.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: V realitách se nečeká, tam se jedná. Ale důležité je pochopit, proč lidé prodávají a co potřebují. Proto vždy začínám naslouchání. Mám silné reference a klienty, kteří se vrací i po letech. Jsem Lada Peková a prodám nemovitost dřív, než řeknete šalina. Začněte na ladapeková.cz.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.

0: neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: Franto, v sobotu zajedem pro tu ledničku.
2: Tam zas bude lidí. Domo Elektro má 55 druhů a dovoz až domů.
1: Fakt?
3: Lednice a mrazáky na domo-elektro.cz.
4: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
5: Osmá hodina je tady, krásný večer, s vámi stále Kateřina Pechová, tak je to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď Kabáti a jejich Šaman.

Hunter, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A takhle, já se určitě nechci nikomu posmívat, to určitě nechcete ani vy, ale tohle vám musím říct. Jedna 22-letá modelka, ne naše, zahraniční, si nechala udělat novej nos. Jo, na tom ještě není špatno, prostě dobrý, každý máme svý práva. Jenomže ona to udělala z toho důvodu, že chce, aby její budoucí děti už se narodily s tím novým nosem a ne s tím jejím původním. Jo, přesně takhle ona to myslela, že prostě když si nechá ten nos odoperovat, tak ty děti už potom budou mít ten nový operovaný.

protože jí asi někdo zapomněl říct, že to takhle nefunguje. Tak prosím vás, vysvětlete svým dětem třeba, že to takhle nefunguje. Myslím, že je dobrý, aby to věděli. A mějte rádi svoje nosy. Nosy jsou skvělý, zvlášť když máte tu svatou chvilku, kdy máte průchod obě nosní dírky. Jo, držím pěsti, ať to vydrží co nejdýl. Camouflage, I love is a shield právě teď.

0: Oasis prostě nikdy nesklamou. Don't Look Back in Anger v éteru Hit Radio. Krásný pondělní večer všem, doufám, že máte hezký pondělí, nebo aspoň ten jeho závěr, že je v pohodě. Žádný stresy. 8:45. My budeme pokračovat v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. No a za chvilku už třeba tohle. Duran Duran, k tomu Magic Ether nebo Jana Kirchner, tak buďte s námi.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Jana Kirchner a Modrá v éteru Hit Rádia. Hezký večer. A víte o tom, že jste mladí? Pokud je vám teda dobře do 45 let, jo. Protože VHO teďkon aktualizovala svoji klasifikaci a to znamená, že mládí je do 45, mezi 45 až 59 je to průměrný věk, no a až potom je to trošku starší věk. Jo. Tak jsem to pojmenovala já teda. Každopádně ano, do 45 jste prostě mladí. Pohoda, žádný stresy, všechno před sebou. To je docela dobrý, ne? Si takhle říct, třeba pokud jste teď měli pocit, že už jste starší, nejste, normálně jste mladuši, můžete bláznit, v určitý míře, prosím vás, pozor, přece jenom, jo, to tělo nevydrží všechno, takže jako zadovaďte si, ale něžně, jo.
1: K tomu nadovádění Five and Queen.

0: Joe Dolce, Shut Up Your Face, posloucháte Hit Radio. Hezký večer, za chvilku 9 hodin, já se s vámi pro dnešek už pomalu loučím, mějte krásný zbytek pondělí, uslyšíme se společně zase zítra přesně úderem poledne u srdcovek, nenechte si to ujít, no a mějte se moc hezky, za chvíli třeba tohle. Geniální Soul Sister, Eminem nebo Unique 2. Mějte se hezky, ahoj.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Trikondom je CZ. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondom je CZ. Vše pro vaši lásku.
1: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberg. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilbergu i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
3: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

shaking from your soul.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, pojď tisk trička, belabel, CZ.
1: Kasematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.
2: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte? Tak pěkné sny. Prospánek. Spěte lépe. Žijte lépe.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Kazematy válečné. Nová expozice Muzea města Brna na hradě Špilberk. Objevte autentické prostory z druhé světové války, unikátní fotografie Špilberku i silné svědectví o spojeneckém bombardování Brna v letech 1944 až 1945. Navštivte od 16. srpna 2026.